0: odejdę inde.
1: Drive away all the wicked.
0: Zbav se všech proradných.
1: O you protectors of cows.
0: A vy ochránci krávy, krav.
1: Gau bačane. Gau is the cow and bačane protectors.
0: O vy, kdo ochraňujete krávy.
1: Reflect on Vedas and Puranas.
0: Uvažujte o Védách a Puránách.
1: And propagate righteous conduct.
0: A rozšiřujte, upevňujte správné chování.
1: The right moral and ethical principles.
0: Správné morální a etické principy.
1: And don't lose the heart.
0: Nestrácejte srdce, nestrácejte odvahu.
1: You are the one who foster love among all.
0: Vy jste ti, kdo přinášejí lásku všem.
1: Don't quarrel among yourselves.
0: Nehádejte se mezi sebou.
1: And if some people are against the Satsanatan Dharma,
0: pokud je někdo proti Satsanatan Dharmě,
1: don't mind them.
0: Nevšímejte si jich.
1: Like Swami Avatarpuri said, don't point with the fingers on them.
0: Jak říká Swami Avatarpuri, neukazujte prstem. Yeah.
1: But follow great men.
0: Ale následujte ty velké bytosti, velké lidi.
1: Like Rama.
0: Jako je Ráma.
1: Be strong.
0: Buďte silní.
1: And endure through various times.
0: A vydržte všechny možné časy.
1: You know that Rama went for 14 days to the jungle and faced many evil.
0: Víte, že Ráma šel na 14 let do vyhnanství a vydržel mnoho těžkostí.
1: O dear ones, meditate on Lord Shiva.
0: O mý drazí, meditujte na pána Šivu.
1: Shiva Shankara Kodhyavo. And attain freedom, self-rule.
0: A dosáhnete svobody a vlády, vlastní vlády.
1: Svaraja is the word.
0: Svaraj, nezávislost.
1: And this can be understood spiritually and also politically.
0: Ať už tomu rozumíte duchovně nebo politicky.
1: Because Mahaprabhuji was living at the same time as Mahatma Gandhi.
0: Protože Mahaprabhuji žil ve stejné době jako Mahatma Gandhi.
1: They even met.
0: A dokonce se setkali.
1: It's written in Lila Amrit.
0: V Lila Amrit si to přečtete, ten příběh.
1: And because today is India Independence Day.
0: A protože dneska je den indické nezávislosti.
1: So attain Swaraja, independence.
0: Dosáhněte nezávislosti, Swaraj.
1: And then if you follow Satsanatan Dharma, a lot of wealth will follow, will come.
0: A pokud se budete držet Satsanatan Dharmy, všechno bohatství k vám přijde.
1: Malabhuta, a lot of wealth, spiritual and material.
0: Ať už světského i duchovního bohatství.
1: I have found Gurudev Puriji.
0: Našel jsem Gurudeva Dev Purijiho.
1: He is without any form, Nirakshara.
0: Je Nirakshara bez podoby.
1: And Nirdaya without any wish and without any cause.
0: Bez žádných přání, bez žádných tužeb.
1: Swami Deep Mahaprabhuji is singing about your glory.
0: Swami Deep opěvuje tvou slávu.
1: And you unite everybody and show us the path just by showing yourself.
0: A ty jsi nás sjednotil a ukázal nám cestu tím, že se projevil.
1: Sena today, Swami Gajananji nicely explained the just by the sign, just by seeing.
0: Sena to je to jenom, že tě vidíme, tento znamení, ten ukazatel.
1: Milane, you bring together, you unite.
0: Všechny nás přivádíš, sjednocuješ.
1: So we will now all together sing.
0: Tak teď si ho zaspíváme.
1: The melody you will maybe know.
0: Možná tu melodii znáte.
1: Because some years ago when it was Kumbh Mela.
0: Protože před pár lety, když byla Kumbh Mela.
1: It was on Swamiji TV. When Swamiji had this big sombrero, black.
0: Když tam Swamiji měl na sobě.
1: It was inside this bhajan.
0: To velké černé sombrero, tak tam zněl tenhle bhajan.
1: It very touched us and we were thinking what is it about.
0: A my nás velice zaujala, říkali jsme si, co je to za bhajan.
1: So we didn't know because it's not in the bhajan book.
0: Neznali jsme ho, protože ho nemáme v knize bhajanů.
1: But then we asked Mahamandaleshwar Swami Gyaneshwar Puriji.
0: Ale poprosili jsme Mahamandaleshwara Swamiho Gyaneshwara Purijiho.
1: And he was very kind and he translated.
0: A byl velice laskavý a přeložil
1: so
0: nám
1: these
0: ho.
1: Are his words.
0: Takže to jsou jeho slova.
1: Sridip Narayan Bhagavane ki jai. Sridev Puriji Mahadeva ki jai.

0: So, Hari Om, everybody.
1: Hari Om, všem.
0: I'm very happy that so many came for the lecture here today.
1: Jsem velmi šťastný, že vás tolik přišlo dneska na přednášku.
0: About karma and destiny.
1: O karmě a o osudu.
0: Which in my opinion is really the maybe most important topic on our spiritual path at all.
1: Co je podle mého názoru ten nejdůležitější subjekt vůbec na té naší duchovní cestě celkem.
0: And that's why I suggested also to invite from other cities that many have the chance.
1: A to je proč jsem navrhl, aby přišli z ostatních měst, aby všichni měli šanci.
0: So let us a little bit go into silence.
1: Stišme se na chvilku.
0: Chant Om together.
1: A zaspívejme Om dohromady.

0: Even in Bhagavan,
1: Kijai.
0: Mahamandir Sat Sitma Maishwet Nanji Gunanai Gurudev,
1: Kijai.
0: So our topic is karma.
2: Tak náš předmět je karma.
0: And you all have heard a lot about this from Swamiji.
2: Všichni jste o tomto už hodně slyšeli od Swamijiho.
0: I just will try to put it all together that one really can understand how deeply it influences our whole life.
2: Já to jen zkusím dát všechno dohromady, abychom porozuměli, jak toto hluboce ovlivňuje náš život.
0: We are here in this life, in this world because of karma.
2: Jsme tady v tomto světě, v tomto životě kvůli karmě.
0: To experience karma and to create karma and to purify karma.
2: Abychom zakusili karmu, prožili karmu a pročistili karmu.
0: Therefore this world is also called Karmbhumi, the world of karma.
2: Proto se tento svět také jmenuje Karmabhumi, svět karmy.
0: And only here in this world we can create karma.
2: A jenom v tomto světě můžeme vytvářet karmu.
0: And even only in this form as a humans.
2: A jenom v této lidské podobě.
0: We will come back on this point.
2: A vrátíme se k tomuto bodu.
0: But let us start systematically. What means actually karma?
2: A začneme systematicky. Co to vlastně znamená karma?
0: Karma comes from the Sanskrit root kri.
2: Karma vychází z toho sanskrtského kořene kri.
0: And that means simply to act, to do something.
2: A to jednoduše znamená tvořit, dělat něco.
0: We know also the word kriya, this comes from the same root.
2: A známe i slovo kriya, to vychází z toho stejného kořene.
0: So from the word you can say karma and kriya is somehow one and the same.
2: Takže můžeme říct vlastně, že jakoby to karma a kriya jsou jedno to samé.
0: Though we usually use the word kriya in the context of kriya yogas or the hatha yoga kriyas.
2: I přestože vlastně to slovo kriya používáme v tom kontextu hatha yogi nebo hatha yogových kriyí.
0: Simply to say these are special techniques.
2: Abychom jakoby jednoduše řekli, že to jsou speciální techniky.
0: But the word karma really is used in the wide sense, now especially as the law of karma, the law of action and reaction.
2: Ale to slovo karma se používá hlavně v tom širokém slova smyslu, jakoby ten zákon akce a reakce.
0: This is a general rule, you can say general law, like the law of gravitation.
2: To je základní zákon, stejně tak jako zákon gravitace.
0: Which is valid everywhere and independent if you believe in that or not.
2: Který platí všade a nezáleží na tom, jestli mu věříte nebo ne.
0: Often hear people saying, I don't believe in karma.
2: Často tady lidé říkají, já nevěřím karmu.
0: And I say, that doesn't matter.
2: Ale říkám, to nic neznamená.
0: Still it works.
2: Stále to funguje.
0: You may also not believe if you drop something it will fall down and break, but it will do.
2: Stejně jako když nevěříte, že když něco spadne a rozbije se to, ale stane se to.
0: So simply if you know about the law of gravitation, you can respect it and you have less problems.
2: Takže jednoduše, když znáte ten gravitační zákon, tak ho můžete respektovat a máte méně problémů.
0: In the same way, when we deeply understand the law of karma, we can simply avoid a lot of troubles, a lot of suffering in our life.
2: Stejným způsobem, když hluboce porozumíme tomu zákonu karmy, tak se můžeme vyhnout mnoha utrpení v našem životě.
0: Karma is the one principle which governs our whole life from birth till death.
2: Karma je ten jeden princip, který jako pokrývá celý náš život od narození do smrti.
0: Now, how do we produce karma?
2: A jak my vlastně vytváříme karmu?
0: It is said there are four ways to produce karma. In Hindi it's called tan, man, dhan and vachan.
2: Říká se, že jsou vlastně tyto čtyři způsoby, jak se vytváří karma.
0: The first is tan, our body, our physical body.
2: První je tan, naše tělo, naše fyzické tělo.
0: So just think on our daily activities, how we work now, especially with our hands, for example.
2: Takoby naše denní aktivity, jak my pracujeme, například našima rukama.
0: So whatever you do physically, you know, as a physical work, even when you work on the computer, you use your fingers.
2: Cokoliv děláte jako fyzickou práci, když pracujete na počítači, tak používáte své prsty.
0: Also when you kick someone with a foot, huh?
2: Když někoho nakopnete nohou.
0: So all physical acts are of course karma. This is most obvious.
2: Všechny fyzické činnosti jsou karma. To je nejvíce zřejmé.
0: But one aspect of this is very important. This is the vachan.
2: Ale jeden aspekt tohoto je velice důležitý, vačan.
0: What we speak.
2: Co my říkáme.
0: And part of the speaking is also how we speak, our gesture, our body expression.
2: A část té mluvy je vlastně to, jak my gestikulujeme, to jakoby řeči našeho těla.
0: So this can also create very strong karma.
2: I toto může vytvořit velice silnou karmu.
0: When I say strong karma, there is no judgment in the sense of negative.
2: A když říkám silná karma, tak tam není jakoby žádné posuzování ve smyslu negativního.
0: You must understand these are general laws which have no judging in it.
2: Měli bychom porozumět tomu, že to jsou takové obecné zákony, ve kterých není žádné posuzování.
0: Like the law of gravitation is that everything falls down to the center, it falls down to the earth.
2: A jako v tom gravitačním zákonu, když něco spadá dolů jakoby k centru k zemi.
0: And it doesn't matter now for the law of gravitation if you drop a feather or if you drop some very precious vase and it breaks.
2: Nezáleží vlastně, jestli hodíte něco bezcenného nebo nějakou velice cenou vázu, která se rozbije.
0: In the same way, the law of karma says whatever you act, it comes directly or indirectly back to you, independent if this is a positive or a negative act.
2: Stejně tak podle zákona karmy vlastně cokoliv my uděláme, se k nám přímo nebo nepřímo vrátí, ať už je to pozitivní nebo negativní skutek.
0: Though instead of positive and negative would be maybe better to say what is our motivation?
2: Místo toho pozitivní a negativní by bylo možná lépe říci, co je naše motivace.
0: Our motivation is mostly always somehow selfish.
2: A naše motivace je většinou nějakým způsobem sobecká.
0: We want something for us, maybe for our children, for our family or for our village, but this is always somehow directed to us.
2: Vždycky chceme něco pro sebe, pro naše děti, pro naši rodinu, vesnici a je to většinou vždycky nějakým způsobem směřováno k nám.
0: So this kind of karmas now will come back often in a way that we don't like so much.
2: A tyto karmy se často k nám vrátí takovým způsobem, který se nám neúplně líbí.
0: But when someone is always giving, always helping, always supporting, what Swamiji says, these are the human qualities.
2: A když někdo neustále dává, podporuje, tak to je to, co říká Swamiji, to jsou ty lidské vlastnosti.
0: Then also another type of karma comes back.
2: A potom ten jiný typ jakoby karmy se vrací.
0: So very simple. When someone is always taking from his friends, but never actually thinking to share also.
2: Když někdo třeba například si vždycky bere od svých přátel, ale nikdy neuvažuje o tom, že by sdílel něco.
0: What will be his result? The karmic result?
2: Jaký bude karmický výsledek?
0: After some years he will have no friends anymore.
2: Po několika letech už nebude mít žádné přátele.
0: Or very special friends.
2: Nebo velice speciální přátelé.
0: So that's a self-created life situation in which he comes then.
2: Tak to je vlastně situace životní, kterou si sám jakoby vytvořil, do které se
0: dostane. When he is old and feels lonely, he shouldn't ask why.
2: Aha, a když je starý a cítí se osamocený, neměl by se ptát proč.
0: So law of karma works in general for everyone without any exception.
2: Aha, tak ten zákon karmy pracuje obecně pro všechny bez jakékoliv výjimky.
0: So now when I said with speaking we can create strong karma that also works in both directions.
2: Tady když mluvím o tom, že vlastně tím mluvením můžeme vytvořit dvě různé karmy, tak to myslím v obou směrech.
0: If you express your appreciation of others, your love of others, your support of others, they will really be happy about that.
2: Když vyjadřujete lásku a podporu ostatním, tak oni z toho budou šťastní.
0: But let's say in a partnership that it comes to a conflict.
2: Ale řekněme třeba v partnerském vztahu přijde na konflikt.
0: 10 years you're together and it was very good.
2: A 10 let jste byli spolu a bylo to velmi dobré.
0: And suddenly, uncontrolled, you say a sentence.
2: A najednou nekontrolovaně řeknete nějakou větu.
0: I hate you. I always hated you.
2: Nenávidím tě. Vždycky jsem tě nenáviděl.
0: And in that moment you realize what you said.
2: A ten moment si uvědomíte, co jste řekli.
0: And you stop and say, sorry, it was not meant like that.
2: A zastavíte se, řeknete, promiň, nebylo to takhle myšleno.
0: But you cannot undo that. You said it.
2: No, ale nemůžete to jakoby vzít zpátky. Řekli jste to.
0: So now the partner will forgive you.
2: Ten partner vám odpustí.
0: But as Swamiji says, it's like a string which is broken and then connected. But there always remains a knot.
2: Ale to, jak říká Swamiji, nějaká struna, která je přerušená. Dá se znova spojit a vždycky tam zůstane ten uzel.
0: This is his memory.
2: To je paměť.
0: And maybe 10 years later it comes to a similar situation.
2: A možná za 10 let později se stane ta podobná situace.
0: And then suddenly your partner will tell you, already at that time you told me that you hated me.
2: A ten partner řekne, už tehdy si mi řekl, že mě nenávidíš.
0: So uncontrolled actions and also uncontrolled words, what we speak, can create quite strong karma, lasting karma.
2: Nekontrolované věci, které jsme třeba udělali nebo řekli, může vytvořit dlouhotrvající karmu.
0: But before we speak and before we act, there's always some moment of deciding.
2: A předtím, než mluvíme nebo jednáme, tak tam je nějaký moment na to rozhodnutí.
0: That means there's a moment when you are going to do it, but you didn't do yet. That means in your mind.
2: Ten moment, kdy se vlastně chystáte to udělat, a ještě jste to neudělali, ten moment ve vaší mysli.
0: This is this man.
2: To je man.
0: So the mental activities always precede.
2: Aha, ta mentální aktivita vždycky jakoby předchází.
0: Also this includes the emotions when you are angry or when you have really affection for someone.
2: To zahrnuje i ty emoce, když jste opravdu naštvaní nebo máte nějakou afekci vůči někomu.
0: So these emotions itself already are karma.
2: Už sami o sobě tyto emoce jsou karma.
0: It can happen, for example, it's like boiling in you. The emotions are there, the man is active, but then you control yourself.
2: Může se stát vlastně, že ty emoce jsou aktivní, ale ta mysl udělá to, že vlastně, že kontrolujete sebe.
0: You can say, I did nothing.
2: A můžete říct, já jsem nic neudělal.
0: That's not true.
2: Ale to není pravda.
0: The other person often can feel that and already reacts on that.
2: A může se stát, že ten druhý člověk už jakoby ty emoce cítí a může na to reagovat.
0: So we must be aware that our mental activities are also creating strong karma.
2: Tak měli bychom si být vědomi toho, že i naše mentální aktivity vytváří silnou karmu.
0: And if we look deeply, actually the effect of mental activities is stronger than the effect of physical activities.
2: A když se podíváme hlouběji, tak vlastně ten efekt té mentální aktivity je silnější.
0: Just think on our mantra practice.
2: Pomysleme na naše cvičení mantry.
0: You know the different steps of mantra practice.
2: Znáte různé ty stupně cvičení mantry.
0: It starts with writing the mantra and chanting the mantra.
2: Začíná to psaním a zpíváním mantry.
0: These are physical activities.
2: To jsou fyzické aktivity.
0: But this is not our main mantra practice.
2: A to není naše hlavní cvičení mantry.
0: Our main mantra practice is mental repetition.
2: A naše hlavní jakoby cvičení mantry je mentální opakování.
0: Why?
2: Proč?
0: Simply because this is the most powerful.
2: Jednoduše kvůli tomu, že to je to nejsilnější.
0: So mental activities are very strong and we should be aware that already when you think something, you create some karma.
2: Mentální aktivity jsou velice silné a měli byste vědět, že když na něco myslíte, tak vytváříte karmu.
0: So now we realize it is quite easy actually maybe to control physically my body that I don't beat someone, but not to be angry. That is another stop, another story.
2: Zjistili jsme, že je možné třeba kontrolovat naše tělo, abychom někoho nezbili, ale jakoby kontrolovat tu mysl, to je další krok.
0: No, it's the same like in meditation. First we have to master our physical body, then our breath, our energies, and then we come to the mind, to the meditation.
2: Je to jako v meditaci. První musíme zvládnout naše fyzické tělo, náš dech, a potom můžeme přijít k té mysli v meditaci.
0: And that is the most powerful technique, meditation.
2: To je ta nejsilnější technika meditace.
0: So we shouldn't underestimate that.
2: Neměli bychom to podceňovat.
0: And then comes a dhan.
2: A pak přichází dhan.
0: Dhan means on the one hand money or wealth.
2: Na jednu stranu to znamená peníze nebo bohatství.
0: For example, you want something to be done, but you don't dare to do it yourself.
2: Chtěli byste, aby něco bylo uděláno, ale nechcete to dělat sami.
0: But you give some money to someone.
2: A dáte někomu nějaké peníze.
0: And something happens.
2: A něco se stane.
0: And you say, I didn't do anything.
2: A řeknete, já jsem nic neudělal.
0: But that's not true.
2: Ale to není pravda.
0: Without you giving the money, it wouldn't have happened.
2: Bez toho, aby byste na to dali ty peníze, by se to nestalo.
0: It's actually your karma.
2: Je to ve skutečnosti vaše karma.
0: Of course, the other one also has a karma, but the main karma goes to you.
2: Samozřejmě i ten, kdo to udělal, má tu karmu, a ta hlavní karma jde k vám.
0: And the same is valid now with a power position.
2: A to samé je vlastně jakoby skrze mocenskou pozici.
0: Let's say you have an important position in some company.
2: Například máte nějakou důležitou pozici v nějaké společnosti.
0: Or you are a political leader.
2: Nebo jste politický vůdce.
0: No, and now you give some order.
2: A nyní dáte nějaký příkaz.
0: And many people are affected by that.
2: A mnoho lidí je tím to ovlivněno.
0: And that is your karma. It's your multiplied karma.
2: A to je vaše karma, vaše znásobená karma.
0: And at this point I usually always speak about ahimsa.
2: A v tomto bodě obvykle mluvím o ahimse.
0: Now I know that all of you are vegetarians, but when I give this lecture in public everywhere, it's a very important aspect of the law of karma.
2: Já vím, že vy všichni jste vegetariáni, ale když tuto přednášku mám někde na veřejnosti, tak i tohle je důležité, jakoby, co se týče karmy.
0: You see, when we eat meat, we don't kill.
2: Když jíme maso, tak nezabijíme.
0: A normal meat eater is in the consciousness, I never in my life killed anyone. I couldn't even do that.
2: Ten člověk, co jí maso, normálně si ve svém jakoby běžném vědomí myslí, že já jsem za celý život nikoho nezabil, abych to ani neudělal.
0: I myself was 35 years meat eater, but I never killed any animal.
2: Já sám jsem
0: except maybe mosquito.
2: Mnoho let jakoby jedl maso, ale nikoho jsem vlastně nezabil, kromě třeba komára.
0: But the question is now simply, how can the meat come to you without someone killing an animal?
2: A ta otázka je vlastně, to maso se může dostat k vám bez toho, aby tam byl někdo, kdo to zvíře zabije.
0: We must be aware that already to buy something is a karma.
2: Musíme si být vědomi toho, že i koupit něco je vlastně karma.
0: So now when you buy a steak, someone has to kill an animal, otherwise you cannot get it.
2: Když si koupíte steak, tak vlastně někdo musí zabít to zvíře, jinak byste ho neměli.
0: So somehow you give the order to kill an animal and it's your karma.
2: Takže nějakým vlastně způsobem vydáváte jakoby ten příkaz, aby bylo zabito to zvíře a je to vaše karma.
0: I remember one saint in India was asked about this. What is the karma of a meat eater?
2: Pamatuju si, že jednoho svědce se ptali v Indii, jaká je karma toho člověka, co jí maso.
0: And he said very simple.
2: Řekl velice jednoduše.
0: When you add on your life 100 chicken, then you have 100 times to incarnate as a chicken to experience how it is to be killed.
2: Když jste v životě snědli 100 kuřat, tak to znamená, že se musíte 100krát narodit jako kuře a zakusit to zabití.
0: No, so, and I am German. You know about German history, you know about Hitler.
2: Já jsem Němec a znáte německou historii o Hitlerovi.
0: And I believe everyone is learning in the school now that Hitler killed 6 million Jewish people.
2: A já myslím, že všichni se učíte vlastně ve škole, že Hitler zabil 6 milionů židovských lidí.
0: And I ask you, how did he do that?
2: A já se vám ptám, jak to udělal?
0: Did you see any picture where he had a rifle in hand and then 6 million times he would kill?
2: Viděli jste ho někdy jakoby na obrázku s nějakou puškou, jak zabíjí vlastně 6 milionkrát?
0: No, he just signed a letter.
2: Ne, on jenom podepsal nějaký.
0: He just gave an order.
2: Dal jenom příkaz.
0: So now others are doing the bloody work.
2: A ty ostatní dělají tu krvavou práci.
0: And of course, it is also their karma, very strong karma.
2: A samozřejmě to je jejich karma, velmi silná karma.
0: But everyone understands naturally the main karma is Hitler. He gave the order. Without him, it would have never happened.
2: Ale všichni rozumí velice přirozeně, že ta hlavní karma je jakoby Hitlerova. Bez jeho příkazu by to nestalo.
0: So done in the sense of giving money or let's say making someone to do something through money or simply to order from a position is a very strong karma.
2: Done vlastně to, že někomu dáme peníze, aby něco udělal, nebo to, že něco nařídíme z nějaké naší pozice, je velice silná karma.
0: You see, I am here in this moment already in this position.
2: Já jsem teďka tady v této pozici.
0: Now you are sitting here, maybe 30 people, and I tell you something wrong.
2: Vy tady sedíte možná 30 lidí a já vám řeknu něco špatného.
0: And you believe me and now you create negative karma.
2: Vy mi věříte a vytvoříte nějakou negativní karmu.
0: That all goes back to me.
2: To všechno se vrátí mně.
0: But I hope I don't tell you something stupid today.
2: A já doufám, že vám neřeknu nic hloupého dneska.
0: But already in such a position you are and you must think you have multiplied karma now.
2: A v této pozici už musíte vědět vlastně, že máte tu znásobenou karmu.
0: So now let us think what is actually the point of this law of karma.
2: Přemýšlíme, co je vlastně ten hlavní bod té karmy, ten účel karmy.
0: Mostly, for example, the parents say to the child, don't act with fire, it's dangerous.
2: Často říkají rodiče dítěti, nehraj si s ohněm, je to nebezpečné.
0: But the child of course is curious and does it.
2: A dítě je samozřejmě zvědavé a udělá to.
0: And the mother sees it and
2: matka to vidí a
0: so now ask the child how it feels about that.
2: Zeptejte se dítěte, jak se kolem toho cítí.
0: The child will say, oh, mother punished me.
2: A dítě řekne, matka mě potrestala.
0: Right?
2: Správně?
0: But ask the mother.
2: A zeptejte se matky.
0: Did you want that your child is suffering?
2: Chtěla jsi, aby tvoje dítě trpělo?
0: What the mother will answer?
2: Co matka odpoví?
0: I want to help my child. I love my child. I want to protect my child.
2: Já miluji své dítě, já jsem mu chtěla pomoct, já jsem ho chtěla ochránit.
0: I want that it learns that is dangerous.
2: Já jsem chtěla, aby se naučilo, že je to nebezpečné.
0: You see, completely different aspect.
2: Vidíte úplně jiný aspekt.
0: What is the intention of the mother and what is the experience of the child?
2: Jaký je záměr matky a jaká je zkušenost toho dítěte?
0: We can understand this. I will tell you a little bit some funny story.
2: Můžeme tomu porozumět. Já vám řeknu jeden zábavný příběh.
0: In a small village, the people, the leaders of the village came together and they realized that they soon have jubilee, like 100 years existence of the village.
2: Nějaké malé vesnici se potkali jakoby nějaký hlavní lidé a zjistili, že za chvilku bude nějaké jubileum té vesnice.
0: And they said, we must celebrate this together.
2: Řekli si, musíme toto oslavit dohromady.
0: So now they started to organize a big feast.
2: Začali organizovat velký svátek.
0: And one part of that was that they said, oh, we will enjoy beautiful wine together.
2: A jedna část to bylo, že si řekli, že vychutnají nějaké dobré víno spolu.
0: And we make it in a simple way. From every family, you bring one bottle of white wine. We fill it all in a big drum and then we enjoy together.
2: Že z každé rodiny přinese každý vlastně jednu láhev bílého vína, nalije se to do jednoho společného hrnce a pak to všichni užijeme.
0: So now the day came and they were coming with their bottles of wine.
2: Přišel ten den a všichni přicházeli s těma láhvema vína.
0: And one after the other, they filled the bottle in the big drum.
2: A jeden za druhým vlastně nalévali tu flašku do nějakého velkého bubnu.
0: And then the glasses were filled.
2: A potom byly naplněny sklenice.
0: And the celebration started.
2: A oslava začala.
0: Cheers.
2: Na zdraví.
0: And they drank this.
2: A oni to vypili.
0: Only it looked a little bit strange.
2: Jenom to vypadalo trochu divně.
0: And it tasted a little bit strange.
2: A chutnalo to trochu divně.
0: It tasted like actually no taste.
2: Chutnalo to jako by tak, že to nemělo žádnou chuť.
0: Understand what happened?
2: Rozumíte, co se stalo?
0: Someone was thinking, oh, if everyone comes with a bottle of wine, wine is quite expensive. I can save my money. I put it simply water inside.
2: Že vlastně někdo si řekl, že to víno je drahé, že já vlastně můžu přinést jenom vodu v té lahvi.
0: No. If one bottle of water and so much wine, no one will realize.
2: Když jedna láhev vlastně vody v takové množství vína, to si nikdo nevšimne.
0: So unfortunately now everyone had the same idea.
2: Bohužel všichni měli ten samý nápad.
0: So there was no wine at all, it was pure water.
2: Takže tam nebylo vůbec žádné víno, byla to čistá voda.
0: So now we can look what is the effect of the law of karma.
2: Tak se můžeme podívat, jaký je ten efekt toho zákona karmy.
0: So it came instantly back. They had now to drink water.
2: Okamžitě se to vrátilo vlastně zpátky, pili vodu.
0: Everyone wanted to drink the wine on coast of the other, but there was no other. So everyone had to drink now water.
2: Každý vlastně chtěl pít to víno těch jiných, ale vlastně nakonec všichni pili vodu.
0: But there's another very important aspect.
2: Ale tam je ještě jeden velice důležitý aspekt.
0: Now, how was the reputation? Yeah. Everyone knew now from everyone that they all were cheating.
2: A jaká byla vlastně ta reputace? Každý věděl o všech těch ostatních vlastně, že všichni podváděli.
0: So it was an act of honesty, you can say. Suddenly everyone knew about everyone, what's going on.
2: A vlastně to bylo upřímné, že každý viděl o tom každém, co se vlastně odehrává.
0: Now imagine some years later they will have a similar celebration.
2: A o několik let později měli podobnou oslavu.
0: And they would again say, we bring wine.
2: A řekli, zase přineseme víno.
0: What do you think would happen then?
2: A co myslíte, že se stalo potom?
0: I think no one would dare anymore now to come with water.
2: Nikdo by si netroufnul přijít s tou vodou.
0: Because it would be too embarrassing now.
2: To by bylo příliš jakoby urážlivé.
0: That means they learned something.
2: To znamená, že se něco naučili.
0: First of all, it comes the karma back as a punishment. You can say, now you have to drink water instead of wine, which you hoped.
2: Nejprve se vlastně vrátila ta karma jakoby hnedka zpátky, že vlastně museli místo vína pít vodu.
0: But the deeper point is now they learned something.
2: A ten hlubší jakoby hlubší věc je, že se něco naučili.
0: So that is actually the point of the law of karma.
2: A to je vlastně ten princip toho zákona karmy.
0: So you can say the law of karma is our first guru.
2: Můžeme říct, že ten zákon karmy je náš první guru.
0: Everyone's guru. Everyone has the law of karma as his master.
2: A mistr každého, každý má vlastně ten zákon karmy jako svého mistra.
0: The law of karma teaches us slowly, slowly to develop.
2: zákon karmy nás vlastně pomalinku učí se rozvíjet.
0: To overcome our negative qualities and to develop positive qualities.
2: Abychom překonali naše negativní vlastnosti a rozvinuli pozitivní vlastnosti.
0: But unfortunately that takes a long time and it's quite painful.
2: Bohužel to bere, jakoby zabírá hodně času a je to trochu bolestivé.
0: Because there's no one who explains us.
2: Protože není nikdo, kdo nám to vysvětlí.
0: We are always are confronted with the consequences of our acts, but we mostly don't see the connection between our act and the consequence.
2: My se většinou potýkáme s těmi následkama našich činů, ale většinou nevidíme to spojení jakoby s tou příčinou a s tím následkem.
0: Now, let us think one step further. What actually is karma?
2: A přemýšlím jeden krok dál, vlastně co je ve skutečnosti karma?
0: I mean, is it a physical thing?
2: Je to fyzická věc?
0: Is it an energy?
2: Je to energie?
0: Is it green? Is it blue? Is it round? Is it big? Or what?
2: Je to zelené, je to hnědé, je to velké?
0: Now, what really scientifically speaking, in yoga terminology, what is karma?
2: Co jakoby vědeckým jazykem v té jogové terminologii je ta karma?
0: Oh, where is my karma?
2: Nebo kde je moje karma?
0: Is it there or here, I don't know.
2: Tam, kde, nevím.
0: No? Think.
2: Přemýšlejte.
3: Karma je můj čin, tvorba. Můj čin, tvorba.
2: No, it's like creation, it's the acting.
0: No, I mean now, where is it, what is it, how is it?
2: Myslím, kde to je, co to je, jaké to je? Energie, která je v prostoru a v čase, čeká na správný moment, asi, aby se projevila.
0: Yes, we are approaching.
2: Ano, přibližujeme se k tomu.
1: Magnet.
0: Yes, but how it functions.
2: Ano, ale jak funguje?
0: I try exactly to get out this point now.
2: Sorry? According to longings.
1: Karma to jsou moje životy.
2: It's not his lives.
0: Sorry?
2: Karma is his lives.
0: No, I want to know exactly where and how is karma? What is the shape of karma? Where is it?
2: Located. Jaký je její tvar, kde je lokalizovaná?
0: Yes, that's it. This was good, this was better.
2: V našich jemných tělech.
0: Sita said it is in our body.
2: Sita řekla, že je to v našem těle.
0: And Maheshwari said it is in our fine body.
2: A Maheshwari říká, že je to v našich jemných tělech.
0: So we must think. In Western language, mostly we speak only about my body. The whole medicine speaks about one body.
2: V západním jazyku mluvíme o našem těle. Celá medicína mluví o těle.
0: But in yoga we know that there's many fine levels.
2: Ale v józe víme, že je mnoho jemných úrovní.
0: And we distinguish between three or even five levels of fineness of the body.
2: A rozlišujeme mezi třemi až pěti vlastně těmi jemnými úrovněmi těla.
0: So this physical body is called anamaya kosha, the body made out of foot, the gross body.
2: Fyzické tělo anamaya kosha, které je vlastně vytvořené z jídla.
0: Then comes pranamaya kosha, our energy body.
2: Pak přichází pranamaya kosha, naše energetické tělo.
0: Then our lower and higher mental body, manomaya kosha, vigyanmaya kosha.
2: A pak naše nižší a vyšší mentální tělo, anomaya kosha a vigyanmaya kosha.
0: And the finest one that is called anandamaya kosha or causal body.
2: A to nejjemnější anandamaya kosha, naše příčinné kauzální tělo.
0: So cause. That is a point. What causes our activities?
2: Ta příčina vlastně, co způsobuje naše činy.
0: So all acts which we are doing have a motivation behind. From where does it come?
2: Všechny naše věci, které děláme, mají motivaci, odkud ta přichází?
0: This is this causal body.
2: To je toto kauzální tělo.
0: And there is our karma.
2: A tam je naše karma.
0: That means the karma is a vibration in the finest level of our energy bodies.
2: Ta karma to je vlastně ta nejjemnější vibrace v našich energetických tělech.
0: So all these together is what we call aura.
2: A toto všechno dohromady tomu říkáme aura.
0: So the aura is always with us. These five bodies are all the time with us.
2: To aura je vždycky s námi, těchto pět těl je vždycky s námi.
0: You can say like the shadow, you never get rid of it.
2: Můžete říct jako stín, toho se nikdy nezbavíme.
0: So the karma is always with us. We can never run away from the karma.
2: Ta karma je vždycky s námi, nemůžeme od ní utéct.
0: So you can say maybe to make it simple, it's like a backpack here, which you don't see, but it works.
2: Můžeme
0: it's
2: říct,
0: there.
2: že to je jakoby batoh na zádech, který sice nevidíme, ale je tam, že pracuje.
0: And now we must be aware with these fine bodies we are actually communicating.
2: A musíme si uvědomit, že my komunikujeme těma to jemnýma tělama.
0: Not only when I physically touch someone in a loving way also.
2: A nejen vlastně, když já někoho jakoby se fyzicky dotknu a tím milujícím způsobem nebo jinak.
0: But also through our thoughts we are communicating.
2: A i skrze naše myšlenky my komunikujeme.
0: This is what we already said. Mental activities, man creates also karma.
2: To je to, co jsme řekli, vlastně ty naše mentální aktivity, man vytváří karmu.
0: So you can say we are actually like radio senders and radio receivers. Waves are coming and going.
2: Můžeme říct, že jsme vlastně takový radiový vysílač a přijímač, ty vlny jakoby odcházejí a přicházejí.
0: So on this fine, on this astral level, we are actually all the time communicating with each other.
2: Takže na tom jemném astrálním, jakoby na té jemné astrální úrovni my vlastně neustále komunikujeme dohromady.
0: And many things which seem to be by chance and reality to explainable on this fine level.
2: A mnoho věcí, jakoby, které vypadají jakoby neuvěřitelně, jsou vysvětlitelné na této jemné úrovni.
0: So now let's try to understand how it actually works that karma comes back.
2: A zkusme porozumět, jak to vlastně jakoby funguje, že ta karma vrací.
0: Let's take the example, a simple example of a thief.
2: Thief.
0: Stealing.
2: No, vemme si například příklad kradení.
0: A thief doesn't work, he simply steals all the time and that is his income.
2: A ten zloděj neustále krade, to je jeho příjem.
0: Yes, his experience, he knows, for example, end of the month when the people got money, it's a very good time to get something.
2: Má tu zkušenost třeba na konci měsíce, když lidé dostanou peníze, je dobrý čas něco vzít.
0: So he is like professional in that, no?
2: Jako je profesionál v tomto.
0: But you must understand, he is creating karma.
2: Ale musíme porozumět tomu, že vytváří karmu.
0: And does he think on that?
2: A myslí on na to?
0: Usually not.
2: Většinou ne.
0: So now he steals from a man who just got his full pocket, the pocket away, the money.
2: A ukradne od člověka, který vlastně dostal teďka peníze, má plnou peníženku, jakoby sebere mu ty peníze.
0: He comes home and realizes, my money is gone.
2: On se vrátí domů a zjistí, moje peníze jsou pryč.
0: But he is a family father, he has 5 children and the whole family now is suffering because money for 1 month is gone.
2: Ale je to otec,

0: rodiny má doma 5 dětí a vlastně celá ta rodina trpí, protože peníze na celý měsíc jsou pryč.
1: Now, does Al-Asif know about that? Does he think about that?
0: Ví o tomto ten zloděj? Přemýšlí o tomto?
1: This is actually now from the karmic point of view what he has to learn.
0: To je vlastně z karmického pohledu to, co se musí naučit.
1: So now we say the law of karma is like the law of spiritual development.
0: Můžeme říct vlastně, že ten zákon karmy je jakoby zákon duchovního rozvoje.
1: And all our souls we are actually longing for this spiritual development.
0: A všechny naše duše touží po tomto duchovním rozvoji.
1: But of course consciously we are not so much aware of this. Many of us.
0: Ale vědomě jakoby většinou to neuvědomujeme.
1: So now and we think I will make a little bit psychological.
0: Udělám to trochu psychologické.
1: When a thief is stealing, what kind of vibration would he send out astral?
0: A když zloděj krade, jaké vlastně ty astrální vibrace vyzařuje?
1: So we could formulate it maybe like this. I am a thief.
0: Můžeme to formulovat takto, já jsem zloděj.
1: I am stealing from others.
0: Já kradu od ostatních.
1: And I never think what it means for the others.
0: A já nikdy nemyslím na to, co to znamená pro ostatní.
1: But I want to develop.
0: Ale já se chci rozvíjet.
1: I want to learn.
0: Já se chci učit.
1: Can please someone help me?
0: Může mi prosím někdo pomoct?
1: To make this experience what I need.
0: Abych udělal tuto zkušenost, kterou já potřebuju.
1: So this is like broadcasting from his fine body.
0: To je jakoby vysílání z jeho jemného těla.
1: Now, problem is like when you have want to search for a radio sender, you must be exactly on the same frequency.
0: Ale vlastně, abyste jakoby chytili tohle, tak musíte být přesně na té samé frekvenci.
1: So now he is broadcasting on a certain frequency.
0: Tak on vysílá na určité frekvenci.
1: But not everyone will receive that.
0: Ale ne každý to přijme.
1: Now, who may receive his subconscious message?
0: Ale kdo může přijmout jeho podvědomý vzkaz? Somebody who wishes to purify his karma. Thief.
1: Yes, others who are on the same vibration.
0: Ano, ty ostatní, kdo jsou vlastně na té samé vibraci.
1: So those who have like the same radiance like he mentally, they actually receive subconsciously his message.
0: Ty, které vlastně, ty, kteří mají jakoby tu stejnou mentální vibraci, tak přijmou jakoby podvědomě ten jeho vzkaz.
1: So now some other thief is thinking where to go this night.
0: No, tak nějaký jiný jakoby zloděj přemýšlí, kam jít tuto noc.
1: And he says, okay, let me go on this street.
0: A řekne si, OK, půjdu na tuto ulici.
1: And then suddenly he comes to the house of our thief.
0: A pak najednou přijde do toho domu toho našeho zloděje.
1: And he breaks in and steals that.
0: A jako vloupá se tam a ukradne to.
1: Now our thief suddenly is the victim.
0: A náš zloděj najednou ta oběť.
1: So that what he stole from others is now stolen from him.
0: A to, co ukradl od ostatních, je najednou ukradeno jemu.
1: Now what will be his reaction?
0: A jaká bude jeho reakce?
1: Will he be happy and say, oh, thank you that you were teaching me something?
0: A bude šťastný, řekne, o, díky, že jsi mě něco naučil?
1: Not really, huh?
0: Ne, opravdu.
1: So what will be his reaction?
0: Tak jaká bude jeho reakce?
1: He will be really angry.
0: Bude opravdu nazlobený.
1: He will try to find the thief.
0: A bude zkoušet najít toho zloděje.
1: Maybe even he will call the police.
0: Možná dokonce zavolá policii.
1: But then he may think, that's dangerous.
0: A pak si řekne, no, možná je to nebezpečné.
1: And they ask, what was stolen from you, I have problem to answer.
0: A když se policie zeptá, co vám bylo ukradeno, tak to bude problém odpovědět.
1: But definitely he will not see any connection between his stealing and that now something is stolen from him.
0: Ale určitě neuvidí to spojení mezi tím, že on kradl a teďka něco ukradeno jemu.
1: So we can say he didn't learn anything yet.
0: Tak můžeme říct, že se teďka nic nenaučil.
1: But he has one experience. Ale how it is when suddenly stolen.
0: A jednu zkušenost, jaké to je vlastně, když se někomu něco ukradne.
1: So it will definitely not change his behavior.
0: Tak to rozhodně nezmění jeho chování.
1: He will continue.
0: Bude pokračovat.
1: And create similar karma now multiplied.
0: A bude vytvářet stejnou karmu mnohonásobně.
1: But then it will also come back in this or that form.
0: Ale pak se to vrátí zpátky v této nebo v jiné podobě.
1: And the karma, you can say, is quite boring, quite simple.
0: A můžeme říct, že karma je docela nudná, taková jednoduchá.
1: You know, one friend, one lady, she once expressed it in a very funny way.
0: jedna známá, jedna paní to vyjádřila jednou velice zábavným způsobem.
1: I was at her home and then we went out, but she left the garden door a little bit open.
0: Jsme jakoby v jejím pokoji a pak jsme šli ven, ale nechali jsme otevřené zahradní dveře.
1: And I said, better you close it. Dangerous.
0: A říkal jsem, radši to zavři, je to nebezpečné.
1: And she said, no, it's for my cat that she can come in and out.
0: Ona říkala, to je pro moji kočičku, aby mohla vyjít ven a zpátky.
1: And if in last life maybe I have stolen from someone a carpet, then should come now and take my carpet. Then the karma is over.
0: A jestli jsem někomu v minulém životě ukradla koberec, tak někdo by měl zase přijít, aby ukrást mi ten koberec, to je moje karma.
1: So that's a way to understand the law of karma, huh?
0: A to je způsob, jakým porozumět zákonu karmy.
1: So now in back to our story, our thief was stolen, but still he continues to steal.
0: A zpátky k našemu příběhu, bylo tomu našemu zloději bylo vlastně něco ukradeno, ale on stále pokračuje v tom kradení.
1: But that means also now that the karma continues to come back to him.
0: Ale to znamená vlastně, že ta karma pokračuje v tom, aby se vracela k němu.
1: And in this or that way he will now more and more suffer somehow.
0: A tímto způsobem on bude více a více trpět nějak.
1: And he collects more and more experiences.
0: A on bude sbírat víc a víc zkušeností.
1: So that slowly that becomes a problem for him.
0: A to se pomalinku stane problém pro něj.
1: A problem when he wants to steal.
0: Ten problém, když bude chtít krást.
1: Because in the moment when he is going to steal from someone, pops up the thought how it will be for the person to when I steal from him.
0: Protože v ten moment, kdy bude krást, tak mu tam vyskočí ta myšlenka, jaké to bude pro toho člověka, když ho okradu.
1: Because he has now already the experience how it is when he suffers.
0: Protože on už má teďka tu zkušenost toho, jaké to je, když vlastně trpí.
1: But still he may step over it and say doesn't matter, I will continue.
0: A on to stejně jako i překoná a řekne nevadí, já budu pokračovat.
1: But after many years or maybe after many lives.
0: A po mnoha letech nebo po mnoha životech.
1: Then this impression from the karma coming back becomes so strong that simply he cannot steal anymore.
0: A ten dojem vlastně z toho, jak se vrátila ta karma, se stane tak silný, že už prostě nebude moct krást.
1: His inner voice, which we call conscience, this inner voice suddenly becomes so strong that he cannot ignore it anymore.
0: Jeho vnitřní hlas se stane tak silný, že už ho nebude moct ignorovat.
1: And now he cannot steal anymore.
0: A nyní už nemůže krást.
1: So what now?
0: Co teď?
1: Now he is no thief anymore.
0: Už není zloděj.
1: Now let us think, what quality has he actually now learned?
0: A přemýšlím, jakou kvalitu se vlastně teďka naučil.
1: So he has overcome the negative quality of stealing.
0: Překonal tu negativní kvalitu kradení.
1: And which positive quality has he developed now?
0: A jakou pozitivní kvalitu teďka rozvinul? Soucit.
1: Yeah. So you can say understanding for others, compassion for others.
0: Porozumění ostatním, soucit s ostatními.
1: So this was just an example to point out a little bit how the law of karma really is our teacher.
0: A to byl takový příklad, abychom porozuměli tomu, jak nás vlastně učí ten zákon karmy, jak to náš učitel.
1: Teaching us slowly to overcome negative qualities and to purify them and to develop positive qualities.
0: Učí nás vlastně pomalinku, jak překonat ty negativní vlastnosti, pročistit je a rozvinout pozitivní.
1: But how long and how painful was this process?
0: Ale jak dlouhý a jak bolestivý byl tento proces?
1: Because there's no one explaining that.
0: Protože to nikdo nevysvětluje.
1: And how many karmas he creates also in between always for others?
0: A kolik vlastně karem mezi tím vytvořil pro jiné?
1: So this is a quite tough teacher, the law of karma.
0: Tak je to jakoby takový tvrdý učitel, ten zákon karmy.
1: And therefore we are then looking after some time, after several lives, most probably, for a better teacher.
0: A po nějakém čase, po několika životech, možná hledáme nějakého lepšího učitele.
1: That means we are now then consciously looking for a guru.
0: To znamená vlastně, my hledáme gurua.
1: And when we have learned one lesson, let's say, for example, I guess you are not stealing, huh?
0: A když jsme se naučili jednu lekci, vlastně řekněme například, vy nekradete.
1: We must be careful that we don't get into arrogance through that.
0: Musíme být opatrní, abychom se nestali jakoby arrogantními.
1: Like someone is stealing, I say, how is possible?
0: A Ale někdo třeba krade a my říkáme, jak je to možné.
1: Because when we judge in this way, already is again karma.
0: Protože my, když někoho soudíme tímto způsobem, tak je to zase karma.
1: I always say it very strong.
0: Já většinou říkám velice silná.
1: If you cannot even imagine to steal,
0: a když si ani nedokážete, vlastně říkám velice silně, když si nedokážete představit krást,
1: then most probably it is because you did it already so often,
0: to nejpravděpodobně právě proto, že jste to dělali tak častokrát,
1: that you have already learned your lesson.
0: Jo, už jste se naučili tuto lekci.
1: Huh? So no reason really to be proud on that.
0: Takže není důvod jakoby být na to hrdý.
1: So we all are working on certain points in our life.
0: Takže my všichni pracujeme u různých věcech v našem životě.
1: And someone has already learned this lesson, someone has already learned that lesson, someone has already learned that lesson, but we are all working on different points.
0: A někdo se naučil tuhle lekci, někdo tam tu lekci, ale každý vlastně pracujeme na nějakých věcech v našem životě.
1: But we should not use it like getting proud about this, but rather thinking, how can I help others?
0: Ale neměli bychom na to být hrdí, jako pyšní, měli bychom spíš přemýšlet, jak můžeme pomoct ostatním.
1: So the law of karma is a teacher, but a very slow and somehow cruel teacher.
0: Aha, takže ten zákon karmy je vlastně učitel velice pomalý a nějakým způsobem krutý.
1: And therefore we start to look then for a real guru.
0: A proto potom začínáme hledat opravdového gurua.
1: And then you come to a guru like Swamiji.
0: A pak přijdete ke guruvi jako Swamiji.
1: And he starts to explain us now about the law of karma.
0: A on nám začne vysvětlovat ten zákon karmy.
1: Aha, we never heard about that.
0: Aha, nikdy jsme o tom neslyšeli.
1: No? And then he starts to explain the background, how it's a fact and warns us.
0: A začíná vlastně vysvětlovat to pozadí toho zákona a varuje nás.
1: These warnings you have actually in every spiritual path, in every religion.
0: A tyto varování máte vlastně v každé duchovní cestě, v každém náboženství.
1: For example, when you think on the Christianity, the Ten Commandments.
0: Například, když myslíme na křesťanství, tak je vlastně těch 10 přikázání.
1: First of all, you should not kill.
0: První, nezabiješ.
1: You should not steal.
0: Neukradeš.
1: You should not desire the wife of your next.
0: Neměl bys si toužit po ženě tvého souseda.
1: So what laws we have, for example, in the yamas and niyamas of the yoga philosophy?
0: A jaké zákony máme v yamě a niyamě v jogové filozofii?
1: We have there ahimsa.
0: Máme tam ahimsu.
1: Don't kill, don't hurt.
0: Nezabiješ, neublížíš.
1: We have there asteya, don't steal.
0: Máme tam asteju, neukradeš.
1: No? And brahmacharya. No? And many laws also, like life rules for us.
0: A mnoho takových životních pravidel pro nás.
1: These rules aim simply to protect us from the worst karmas.
0: A tyto vlastně pravidla jsou proto, aby nás ochránili od těch nejhorších karem.
1: So let's say now you don't want anymore to suffer so much and you already look for some orientation and you find it in these ethical and moral rules.
0: Tak už nechcete trpět vlastně a začínáte hrát nějakou začínáte se vlastně orientovat na tyhle ty etická a morální jakoby pravidla.
1: So if you follow only these rules, you have already made a big step.
0: A když začínáte následovat tyto pravidla, tak jste vlastně udělali už velký krok.
1: Then at least some of the worst karmas you can already avoid.
0: A tak se můžete vlastně vyhnout nějakým těm nejhorším karmám.
1: And we must be aware that the quality or the character of the karmas is quite different.
0: Musíme si uvědomit, že ty kvality nebo charakter té karmy je různý.
1: We have the example of a thief.
0: Máme příklad zloděje.
1: So let's say you steal something from someone.
0: Například ukradete něco od někoho.
1: And next day you feel sorry.
0: A druhý den vám je to líto.
1: So you have the chance you go to this person and return it and apologize.
0: Máte šanci vlastně se vrátit tomu člověku, vrátit to tomu člověku a omluvit se.
1: And most probably that person will say it's okay.
0: A z největší pravděpodobnosti ten člověk řekne, to je OK.
1: But if you kill someone,
0: a když někoho zabijete,
1: and next day you are sorry about that,
0: a když je vám to příští den líto,
1: so what will you do?
0: Co uděláte?
1: That's another character of karma.
0: To je jiný charakter té karmy.
1: So that is now the point to learn to think about the character of karma, about the consequences.
0: To je to vlastně, jakom se naučili přemýšlet o tom charakteru té karmy a těch následcích.
1: Swamiji makes it always very simple.
0: Swamiji to vždycky dělá velice jednoduché.
1: He says, who cannot give life has not the right to take life.
0: Říká ten, kdo může dát život, nemá právo brát život.
1: Yeah? So very simple life rule for us.
0: Velice jednoduché životní pravidlo pro nás.
1: We must be aware that the karma also creates complications for our future.
0: Musíme si uvědomit, že ta karma vytváří komplikace pro naši budoucnost.
1: In the story with the wine and water, it came back immediately.
0: V tom příběhu o víně a vodě to vrátí.

0: practically you lose the chance of human life.
1: To prakticky znamená vlastně ztrácíte šanci lidského života.
0: Because only in human lives a woman.
1: A jiné jakoby činy vlastně, když třeba muž znásilní ženu.
0: So now what is his karma?
1: Jaká je jeho karma?
0: What he has to experience that he can learn?
1: Co musí jakoby zakusit a co se naučit?
0: Very simple, he has to be raped.
1: Velice jednoduše, musí být znásilněn.
0: But how? It's not possible.
1: A jak? To není možné.
0: So that means with this already he programs many future incarnations as a woman.
1: To vlastně znamená, že tímto vlastně programuje mnoha příštích jakoby inkarnací jako žena.
0: So that may even cause then like some souls coming again and again as a victim and doer so for many lives.
1: To může vlastně, že se nějaké duše vrací po mnoho životů jako by ta oběť a ten kdo jako by udělal nějaký ten čin.
0: So here we can understand that the law of karma is actually also the background for reincarnation.
1: A můžeme vlastně porozumět tomu, že ten zákon karmy je takové pozadí pro tu reinkarnaci.
0: As we said, this world here is called Karmabhumi.
1: A řekli jsme, že tento svět se jmenuje Karmabhumi.
0: We are here because of karmas.
1: My jsme tady kvůli karmě.
0: So you can say like a prisoner is in prison because he did something wrong.
1: Můžeme stejně tak říct, že vlastně někdo je vězení ve vězení, protože udělal něco špatného.
0: So from some point of view, Swamiji even sometimes uses the example of a prison. We are here in our karmic prison.
1: Swamiji používá někdy ten příklad, že my jsme tady v karmickém vězení.
0: Swamiji says there are 10 persons in the prison.
1: Swamiji říká, je 10 lidí ve vězení.
0: And 9 are there because they did some crime.
1: A 9 jich tam je, protože udělali nějaký zločin.
0: But the 10th they came there as a liberator.
1: Ale ten 10. tam přišel jako osvoboditel.
0: And that is a guru.
1: A to je guru.
0: So we are the one who are here incarnated and we had no choice because of our karmas.
1: A my jsme tu vlastně ty, co jsi tu inkarnovali a nemáme jakoby jinou volbu kvůli karmě.
0: But the guru does not come because of karmas.
1: Ale guru nepřichází kvůli karmám.
0: He comes only out of compassion to help us.
1: On přichází jenom jakoby ze soucitu nám pomoct.
0: So when we have liberated, purified all karmas, there is no need for reincarnation anymore.
1: Když pročistíme všechny karmy, tak už není důvod, abychom se znova reinkarnovali.
0: Karma is the sole reason for our incarnation here in this life.
1: Karma je ten vlastně hlavní důvod jako pro tu naši inkarnaci v tomto životě.
0: Now it would be important to understand a little bit deeper about the different types of karma.
1: A nyní bude důležité, abychom porozuměli různým typům karmy.
0: There is because many say, yeah, law of karma, everything is predestined, then I have no choice at all.
1: No lidi říká vlastně, když podle toho zákona karmy je všechno už jako predestinované, určené, tak já nemám žádnou šanci.
0: And that's a wrong understanding of the law of karma.
1: A to je špatné porozumění tomu zákonu karmy.
0: So we have to distinguish between three types of karma.
1: Musíme rozlišit mezi třema typy karmy.
0: And they are called sanchit karma, pralapta karma and kriyaman karma.
1: Tak to se jmenují.
0: So, and now I suggest maybe to have a break on this point.
1: Možná někdy bychom si mohli dát přestávku.
0: Or maybe let's do like this. Is about this as far as we spoke some question or some remark from your side?
1: Jsou nějaké otázky vlastně na to, o čem jsme teďka povídali?
0: Is it so far understandable?
1: Je to porozumět? Dá se tomu rozumět?
0: Yeah?
2: Very good.
0: Okay. So then I would say let's have now a little bit of break and afterwards we will start to speak about these three types of karmas then.
1: Budeme mít přestávku a pak budeme mluvit o těch třech typách karmy.
0: Okay.

0: Good evening.
1: Dobrý večer.
0: Dear sisters, brothers.
1: Drazí sestry a bratři.
0: All yoga practitioners and also new one who is learning, listening about yoga.
1: Vy všichni, kdo praktikujete jogu, i vy, kdo jste tady poprvé, něco slyšíte o józe?
0: Yoga is a science of the humans.
1: Yoga je lidská věda.
0: Humans is the end of the life.
1: Lidé jsou na vrcholku života.
0: There are many different kind of creatures.
1: Je mnoho různých druhů stvoření.
0: Chorasi lak. There are many, many.
1: Říká se tomu chorasi lak, tomu množství v koloběhu.
0: In the water.
1: Jsou bytosti ve vodě.
0: Many, many different kinds of creatures.
1: Nejrůznější stvoření.
0: Water itself is also life, also.
1: A voda sama o sobě je také živá.
0: Earth.
1: Je země.
0: And on the earth, in the earth.
1: A pod zemí, v zemi.
0: Above the earth.
1: Nad zemí.
0: Unbelievable. How many creatures, life?
1: Je neuvěřitelné, kolik je množství živých bytostí.
0: Then those animals on the earth.
1: Pak jsou různá zvířata na zemi.
0: They live. They only knows what they are eating and living.
1: Žijí svůj život a důležité je pro ně, aby se najedli.
0: But they are walking further and further coming, and what we call the humans.
1: Ale pak ten vývoj postupuje dál, až na tom vrcholu je ten, komu říkáme člověk.
0: Humans is that who understood what God is.
1: Člověk je ten, kdo porozuměl tomu, co je to Bůh.
0: Then they understood what is the human's life.
1: Lidé pochopili, co to znamená lidský život.
0: How will they go to become one with the universe?
1: Jak to udělat, aby se sjednotili s vesmírem?
0: Then they will not anymore have other life.
1: A pak už se nebudou vracet znovu do toho koloběhu života.
0: But if we human will not learn and see what God tell us.
1: Jenomže když my lidé nepochopíme, neuvidíme to, co nám Bůh říká,
0: then again the humans, they will go again back.
1: Tak to lidstvo zase upadne.
0: It is cycling.
1: Je to takový koloběh.
0: The human knows that many have been suffering.
1: A mnoho lidí trpělo, trpí.
0: Animals suffering.
1: Zvířata trpí.
0: Human suffering.
1: Lidé trpí.
0: God has given.
1: Bůh nám dal.
0: To the humans. I give you everything.
1: Bůh nám dal všechno, řekl člověku, dávám ti vše.
0: Everything.
1: Všechno.
0: And that you should understand and see that yes, I am the human and what I can do or not do.
1: A na tobě je, abys porozuměl tomu, co to je, když řekneš jsem člověk. Co jako člověk mám dělat a nemám dělat.
0: So that is always. Otherwise, again we will go backside.
1: Jinak nás to zase obrátí dolů.
0: So, do not kill other creatures.
1: Takže nezabíjej ostatní stvoření.
0: Animals they can kill because they don't know.
1: Zvířata zabíjet můžou, protože nemají to poznání.
0: But if as humans they are killing other creatures.
1: Ale pokud lidé zabíjí jiné tvory?
0: Okay, you will think you like eating and killing and you think I will be strong and like that.
1: Možná si myslíte, že vás to zabíjení třeba posiluje, nebo to, že budete jíst maso, že budete silnější.
0: But then again we will go in the cycle.
1: Ale pak se ten koloběh zase zvrátí a pojedeme tím tou spodní částí.
0: So from that what we call there's a God.
1: A tak proto říkáme, že je Bůh.
0: Some don't understand.
1: Někdo to nechápe.
0: God as in the body's form.
1: Představuje si Boha třeba v nějaké podobě.
0: We believe only the God is there.
1: Nebo naopak věříme, že Bůh je bez podoby.
0: But we didn't see, we can't see.
1: Neviděli jsme ho, Bůh nejde vidět.
0: And if only one God.
1: A když je jenom jeden Bůh?
0: Well, God is one.
1: Protože Bůh je jeden.
0: We are all one.
1: Ale my všichni jsme jedno.
0: Like for example the ocean, very big ocean.
1: Tak například jako veliký oceán.
0: How much water is there?
1: Kolik je v něm vody?
0: And the heat goes up.
1: A pára stoupá vzhůru.
0: And this pára is in the clouds group.
1: A stávají se z ní mraky.
0: And there are very fine drops.
1: A v těch mracích jsou úplně jemné kapičky.
0: But this very fine drop.
1: Ale i ta droboučká kapička.
0: Which we call the fog.
1: Která vlastně vypadá jako mlha.
0: But that is also water.
1: Tak to je také voda.
0: That is a life, very fine drop.
1: A to je život, ta droboučká kapička je život.
0: And the same is like an ocean.
1: A je prakticky stejná jako ten oceán.
0: For example,
1: například,
0: there's a big fire camp.
1: Někde je veliký požár.
0: Burning so many things.
1: Spoustu toho hoří.
0: And there's only matches stick.
1: A máte jenom zápalku, kterou škrtnete.
0: Also fire.
1: A to je taky oheň.
0: And even the fire cannot live without water.
1: A dokonce ani ten oheň nemůže žít bez vody.
0: Otherwise gone.
1: Jinak by uhasl.
0: In that way yogis understood.
1: A tak to tomu porozuměli jogíni.
0: So there are different kind of science.
1: Jsou různé druhy nebo typy vědy.
0: And now in this some years, many years.
1: A před mnoha lety.
0: And we became very great about knowledge.
1: Jsme se jako lidstvo posunuli v tom poznávání.
0: We know everything what it is and what is not good.
1: Už všemu rozumíme, víme co a jak, co je dobré.
0: And our science is going again further and further.
1: A ve smyslu té vědy se opravdu posunujeme dál a dál.
0: But there is a different.
1: Ale je v tom rozdíl.
0: A yogi.
1: Yogin.
0: And the science.
1: A věda, vědec.
0: Now, they whatever you are learning and the scientist was talking to very much.
1: Cokoliv se naučíte, cokoliv se týká té odborné vědy, tak jako jsme o ní dneska slyšeli hodně.
0: We can do.
1: Tak to všechno můžeme.
0: We will learn lot.
1: Naučíme se toho spoustu.
0: But we will not go to the God.
1: Nebo získáme spoustu vědomostí, ale neposune nás to k Bohu.
0: As far as now, scientist.
1: Co se týče současné vědy.
0: All lectures.
1: Všechny přednášky.
0: United, all in the learning people.
1: Všichni ti vzdělanci, učenci.
0: Day by day, as much as they learn more.
1: Tak čím víc toho budou vědět.
0: They go back from the God.
1: Tak to ty jejich vědomosti je vlastně budou oddalovat od Boha.
0: Then our brain, there are two things.
1: V našem mozku jsou dvě věci.
0: This in our brain. Both hemisphere.
1: Máme v mozku dvě hemisféry.
0: And our science, humans.
1: A naše lidská věda.
0: Is also in our brain coming.
1: Je tak, také jsou to ty vědomosti, které máme v tom mozku.
0: But it will not go towards that what we call the God.
1: Ale to si sebou k Bohu nevezmeme.
0: We will become angry.
1: Když se třeba rozčílíme,
0: I will say it me did, it's my.
1: A budeme říkat, to jsem udělal já, to jsem já dokázal, to je moje.
0: And some said, yes, I'm good.
1: A někdo jiný řekne, tak já jsem v pohodě.
0: But still not me.
1: Ale pořád to není ono.
0: When you died,
1: když zemřete,
0: it's gone.
1: Tak je to všechno pryč.
0: Then we have his photos or his books on the wall.
1: Pak můžeme mít někde v knihovně knihy toho dotyčného.
0: We may can get from this person knowledge further.
1: A tímto způsobem v těch knihách může předávat své poznatky dál.
0: Other side, it is that we call yogi.
1: Ale na té druhé straně máme jogíny.
0: Yoga practice what we are doing.
1: To jogové cvičení, kterému se věnujeme.
0: It should not I don't want to become myself that I am a man. I did.
1: A já tady teď nechci říkat, že jsem to všechno jako dokázal já.
0: No.
1: Tak ne.
0: But I can tell you the 52 years. In your country here, for example.
1: Ale můžu vám říct, že 52 let tady například ve vaší zemi.
0: In all Europeans.
1: A v celé Evropě.
0: People did not know what is yoga.
1: Lidé nevěděli, co je yoga.
0: What is Swami, yogis.
1: A co je yogin, co je Swami.
0: People said, oh, you are a, what they call Buddha.
1: Buddha. Když mě potkali na ulici, tak říkali, a vy jste nějaký buddhista.
0: Are you Buddhist?
1: Jste buddhista?
0: I said yes.
1: A já jsem říkal ano.
0: Because Buddha is also Hindus.
1: Protože Buddha byl vlastně taky hinduista.
0: Buddha name was the other name.
1: Buddha se nemenoval od začátku Buddha.
0: But Buddha means knowledge.
1: Buddha znamená poznání.
0: Buddha means this science.
1: Buddha je
0: science of the brain.
1: Určitá věda, poznání, vědecké poznání, osvícení.
0: He was not his other name.
1: A on měl původně ale jiné jméno.
0: So okay, it is the same.
1: Takže dobře, je to totéž.
0: But people did not understood what is a yogi.
1: Jenomže lidé nechápali, co je to yogi.
0: And what is a yoga.
1: A co je to yoga.
0: When I was in Vienna,
1: když jsem byl ve Vídni,
0: and the peoples, they all said, you don't eat meat.
1: Tak se lidé divili, vy nejíte maso?
0: You don't eat anything.
1: To asi nejíte vůbec nic.
0: I said no.
1: A já jsem říkal ne.
0: I want to eat only vegetables.
1: Rád bych jedl zeleninu.
0: Bread.
1: Chléb.
0: This is why. You can't eat, it's like only cows.
1: Jako proč? Teď je to jenom kráva.
0: In Vienna.
1: Ve Vídni.
0: Is the truth.
1: Je to pravda.
0: Oh, they said, what is a yogi?
1: Se ptali, co to je ten jogín?
0: And my science of yoga.
1: A ta moje věra jogy.
0: What you can see now.
1: To, co můžete vidět teď.
0: That in whole everywhere is the yoga.
1: Že yoga je rozšířená všude.

0: And this has become for the people the health, good health.
1: A ta yoga je pro lidi prostředek k dobrému zdraví.
0: And through this our path, the eating, what they have said now, in this corona, yoga in daily life, yogis, maybe one, two or few people died, otherwise no one.
1: A s tím také souvisí ten způsob stravování. A jak jsme slyšeli tady od řečníků, tak ti, kdo se stravují vegetariánsky, tak v té covidové době neonemocněli tak vážně.
0: And now you see that more our all yoga and the life, not only in Europe, in Australia, America, in many, many countries.
1: A teď vidíte, že yoga v denním životě se cvičí nejenom tady v evropských zemích, ale v Austrálii, v Americe, v mnoha zemích na světě.
0: In that, in yoga, there are different yoga.
1: A jsou různé typy jógy.
0: They think only body movements and little bit breath.
1: Někdo si jogu má zařazenou tak, že to jsou jenom fyzické pohyby a trochu práce s dechem.
0: Or lead concentration meditation, but they go away hard, they are going away.
1: A nebo se věnují nějakým koncentracím, meditacím, ale ve skutečnosti je to odvádí od sebe.
0: But that kind of yoga, if you want to know the yoga,
1: ale pokud chcete skutečně vědět, co
0: then
1: to je yoga,
0: we have to practice with pranayama.
1: Tak je potřeba věnovat se cvičení pranayamy.
0: Physical body and pranayam.
1: Pracovat s fyzickým tělem, s dechem, pranayamou.
0: After that goes many techniques you know about. For example, I have my book, The Hidden Power in Humans.
1: Ale potom na to navazuje mnoho dalších technik a lec, které z nich znáte z mé knihy Skryté síly v člověku o
0: čakrách. And this you have all many things.
1: A v tom je mnoho informací.
0: Very much.
1: Pravdu spousta.
0: Very perfect.
1: Je to výborná kniha.
0: So there is a, like a chakras.
1: Věnuje se čakrám.
0: Now it, this chakras what we have is not only this somebody we made it like this.
1: A ta čakra to není jenom taková jako nahodilá ilustrace, to je takový obrázek k čakře.
0: Each and every petals of this on this chakra.
1: Ale každý ten okvětní plátek na tom obrázku čakry.
0: And each petal of that have something inside.
1: Má v sobě něco.
0: And what you call there are how many mantra?
1: A kolik je tam manter?
0: Petals.
1: Kolik je tam těch okvětních plátků s
0: mantrami? Each petals has one nam aksara, name.
1: A na každém tom okvětním plátku je určité speciální písmeno.
0: Each and every light, the letter.
1: Je tam, jsou tam vepsaná určitá písmena.
0: And each letter has immense of power in the different parts of the body.
1: A každé to písmeno má hluboký účinek na různé části těla.
0: If one comes to see this and you try to learn, it will be good, but it will become like I am the great person.
1: Když to budete studovat tímto způsobem, naučíte se všechny ty okvětní plátky, co k tomu patří, tak to bude dobré, ale brzo si začnete říkat, já to všechno umím.
0: Then it comes the ego.
1: A pak vyskočí ego.
0: And ego brings us again down.
1: A ego nás zase stáhne dolů.
0: And if you have no, you are not ego.
1: A pokud nemáte ego.
0: And you have more love.
1: A máte víc lásky.
0: Understanding.
1: Porozumění.
0: Careful.
1: Že jste opatrní, pečlivý.
0: Always see other persons to give love for them.
1: Že dáváte svoji lásku druhým.
0: In, there are two our in the heart in our do to have a spare.
1: Jak mluvil jsem o tom, že máme v mozku dvě hemisféry.
0: It will come, it is about 95%.
1: A z 95%
0: is a ego.
1: Je v tom ego.
0: And when we ego, it comes more down in next life.
1: A to ego způsobí to, že ten náš příští život bude nižší.
0: And so others have in the brand love, peace, harmony, and first give others and then we keep it.
1: Ale ti, kdo mají v tom mozku svém spíš lásku a potřebu se rozdělit s ostatními než brát, tak to jim zůstane, to si zachovají.
0: Don't say only my children.
1: A neříkejte, já dávám ale jenom mým dětem.
0: Of course our children good and everything.
1: Samozřejmě, že přejeme to nejlepší našim dětem.
0: But a yogi doesn't matter orange dress or the black dress or the yellow dress or the green dress, anything doesn't matter.
1: A jogín, a to neznamená jenom ten, kdo má oranžové oblečení, může být oblečený v černé, v zelené, ve žluté, to je jedno.
0: We should help.
1: Ale známkou jogína je, že pomáhá.
0: There are 20 people, they're beating one person.
1: Když 20 lidí se zběhne a tlučou jednoho člověka.
0: Because he was some thief.
1: Protože třeba něco ukradl.
0: Or something.
1: Nebo něco.
0: One man came.
1: A přišel jeden člověk.
0: And he told other people, please stop.
1: A řekl těm druhým, přestaňte, prosím.
0: And he said to others, please come. And he took in his hand.
1: A toho, co byl byt, vezme pod svoji ochranu.
0: So, someone did mistake.
1: Tak někdo udělal chybu.
0: And we are beating something or doing something.
1: A my mu to oplácíme, chceme ho potrestat.
0: If someone will beat you,
1: a kdyby někdo byl vás,
0: what you think like that?
1: Tak co byste si mysleli?
0: Therefore, a yogi should never and never give negative talk or things to anyone.
1: Proto by jogín nikdy neměl negativně mluvit ani negativně smýšlet o nikom druhém.
0: So we are many and we should open our heart.
1: Je nás mnoho a měli bychom otevřít své srdce.
0: Otherwise the ego.
1: Protože jinak to ego.
0: And there was two brothers.
1: A byli dva bratři.
0: And two brothers so together, very much.
1: Byli úplně nerozluční.
0: Both brothers was eating when they come together.
1: A jedli jenom, když se potkali, jedli společně.
0: Anything they do, both brothers are giving half half.
1: A o všechno se rovným dílem podělili.
0: One day,
1: jednoho dne,
0: the youngest brother was sitting on his house on the border in up.
1: Ten mladší bratr veranda, seděl na verandě nahoře nebo na balkoně toho svého domu.
0: An elderly brother he went to bring some fruits.
1: A starší bratr šel pro nějaké ovoce.
0: And there was he brought two mangoes.
1: A přinesl dvě manga.
0: And they had both brothers they have one son.
1: A oba ty bratři měli každý po jednom synovi.
0: Now, one mango was little bigger.
1: A teď jedno to mango bylo o něco větší.
0: And other was little.
1: A to druhé bylo o maličko menší.
0: That elderly brother, he was like a father.
1: Ten starší bratr byl takový otcovský typ.
0: And everything good.
1: Já byl samá dobrota.
0: So he was coming and two mangoes was in his hands.
1: Takže přichází a v rukách má, v každé má jedno mango.
0: When he saw the children both, they said, uncle, or he said, father, mango, please give me mango.
1: A jak přicházel, tak ty oba synové malí běželi a jeden říkal,

0: Strýčku, strýčku, dej mi mango, ten druhý říkal, tatínku, tatínku, dej mi mango.
1: And elderly, the youngest brother on the bridge, on the...
0: Veranda.
1: On this.
0: A ten mladší bratr se na to ze zhora díval.
1: And his father, uncle, please give him mango, give me mango.
0: A ty děti obě volají, strýčku, strýčku, prosím, dej nám mango, tatínku, tatínku, prosím, dej nám mango.
1: Elderly brother,
0: starší
1: bratr. In his hand one mango was little bigger and this was this small.
0: A starší bratr jde a v jedné ruce má o něco menší a v druhé o něco větší mango.
1: Father, give him my mangoes.
0: Tati, dej mi to mango.
1: So children, one side was his son and other side was other son.
0: Na druhé straně byl, na jedné straně byl jeho syn a na druhé straně syn jeho bratra.
1: So left side was elderly, right side was the grandfather. Young brothers.
0: Čili to levé bylo pro toho staršího a pravé pro mladšího.
1: So he said, uncle, please, give me mango.
0: Takže ten jeden říkal, strýčku, prosím, dej mi mango.
1: Children came.
0: Děti přišly.
1: And what he said?
0: A co on jim na to řekl?
1: Take it, please.
0: Vemte si, prosím.
1: Because bigger mango was in this side, so he gave that side to his son.
0: Protože to větší mango bylo v té levé ruce.
1: And he had called.
0: A tak ty ruce
1: like this.
0: Přehodil, aby se to o něco větší mango dostalo tomu jeho synovi.
1: You know what it means? Do you understand?
0: Rozumíte tomu?
1: Other one was looking.
0: A ten mladší bratr to všechno viděl.
1: My brother.
0: Tak můj bratr.
1: And both children, I feel him like him, his son.
0: Já přece obě ty děti mám jako své vlastní syny.
1: And whole life my grandfather, my elder father, always for everything.
0: A vždycky jsme se přece o všechno spravedlivě dělili s tím starším bratrem.
1: But today for the mango for his son.
0: Ale dneska vidím, jak nadržuje tomu svému synovi s tím mangem.
1: And to others.
0: A mému synovi nechá to menší.
1: Youngest brother said morning.
0: A ráno řekl ten mladší bratr.
1: Grand brother.
0: Velký bratře.
1: I think we should separate now.
0: Myslím, že bychom se teď měli rozejít.
1: Why?
0: Proč?
1: We are brothers.
0: Jsme bratři.
1: He said no.
0: Řekl nejsme.
1: In your brain is something wrong.
0: V mozku máš něco špatně.
1: Little mango is little bit bigger. That's all.
0: To jedno mango je o něco větší, a to je celé.
1: And you take the bigger one or not bigger than, yeah, big one, to his son.
0: A já jsem viděl, jak si to větší mango dával svému synovi.
1: And little one you gave it to my son.
0: A to menší si dal mému synovi.
1: Father, brother, may you will open many things like this.
0: Tím, bratře, o spoustu věcí přicházíme.
1: So, like this,
0: takže takto.
1: My brothers, you are all my sister and you are my brothers and there are little children also.
0: Vy všichni jste jako mý bratři a sestry a jsou tady i malé děti.
1: I will what I'm talking and giving you.
0: A to, o čem mluvím a to, co vám předávám.
1: Very equally.
0: Tak to je pro všechny stejné.
1: And I give you first you and then I should take.
0: A napřed to dávám vám a pak si beru teprve já. Něco.
1: I will go and help to bring something.
0: Já půjdu a s něčím pomůžu.
1: Then it means that we will go one step to other step to step as to the God.
0: A tak společně můžeme krok za krokem vystoupat až k Bohu.
1: So there are two stairs.
0: Jsou dvě schodiště.
1: One stair is going down.
0: Jedno schodiště vede dolů.
1: And one is going up.
0: A druhé schodiště vede nahoru.
1: So when we respect and we take care of the animals and everyone.
0: A tak když se navzájem

0: Navzájem respektujeme a pečujeme o zvířata, o sebe navzájem.
1: If you believe or not,
0: ať tomu věříte nebo ne,
1: it is really right.
0: Tak je to tak správné.
1: Then God will let go.
0: Pak vás Bůh nechá stoupat.
1: We don't know God where it is.
0: A nevíme, kde ten Bůh je.
1: We don't know the door.
0: Nevíme, kde je ta nebeská brána.
1: But it is said.
0: Ale říká se,
1: all creatures, very tiny mosquitoes,
0: že všechna stvoření i malý komár,
1: and alphabet, oh no, very big animal,
0: elephant, a největší slon,
1: or very humans,
0: a nebo člověk,
1: all have the life,
0: ve všech je život,
1: very tiny water drop,
0: malá kapička vody,
1: and the river also,
0: a řeka.
1: They all will come to the ocean.
0: I ta malá kapička, i ta velká řeka se spojí s
1: oceánem. So when we will go, doesn't matter the Croatian or the Slovenians, or Germans or America or Australia, doesn't matter.
0: A tak je jedno, jestli někdo z nás je Slovinec a druhý Chorvat, nebo Rakušan, nebo Američan, Australan, je to jedno.
1: When we die.
0: Když zemřeme,
1: the soul, jiva,
0: tak ta duše, jiva,
1: they all will go in one door.
0: Všechny ty duše budou směřovat k jedné bráně.
1: And which will go other side and will go other side, that is what we have, we did now.
0: A to, která ta duše projde tou branou a která neprojde, to se rozhoduje tady teď.
1: So, don't kill them.
0: Takže nezabíjejte je.
1: No, don't kill.
0: Nezabíjejte.
1: Protect them.
0: Ochraňujte je.
1: Love them.
0: Milujte je.
1: Protect them.
0: Chraňte je.
1: Don't cow them.
0: Nezabíjejte je.
1: Then don't kill them. Then is yoga.
0: Pak to je yoga.
1: And now yoga, suddenly people came.
0: A teď spousta lidí najednou přišla k józe.
1: And they are telling so numbers. They said, we don't talk about meat and don't talk about alcohol.
0: A říkají si, děláme jogu, ale o mase mluvit nebudem, o alkoholu taky ne.
1: No, no. Alcohol is alcohol.
0: Alkohol je alkohol.
1: Alcohol is a very great, very good.
0: Alkohol je velice dobrý.
1: But it's a medicine.
0: Ale jenom v podobě léku.
1: I'm so sorry to say.
0: Je mi to líto, že to
1: many,
0: musím
1: říct. Many people they are suffering because alcohol.
0: Ale mnoho lidí skutečně trpí kvůli alkoholu.
1: So let us ask, doesn't matter who are, which religion, no religion, which countries, no countries, from where you are, but God have only one.
0: Tak je jedno, jakého jste náboženství, vyznání, nebo jestli jste bez vyznání, jaké jste národnosti, Bůh je pro všechny jeden.
1: And God is on one, and he's in within each and every living, there's a God inside.
0: A tento jediný Bůh je zároveň v nás všech, v každém živém stvoření.
1: Then we understand for humans that in the brain, if we are making negative and positive and good person and not good person, what have you done? It cannot be a religious or no religious.
0: Tak když to takto pochopíme, tak v tom mozku nebudeme vyčleňovat lidi na ty, kteří jsou dobří a na ty, kteří jsou špatní, na ty, kteří věří a na ty, kteří nevěří.
1: In the church,
0: v kostele,
1: in the temples,
0: v chráme,
1: in the mosque,
0: v mešitách,
1: and many, many others.
0: A v mnoha dalších místech.
1: There is everywhere a God in that side.
0: Všude tam je Bůh.
1: But he know what we are doing.
0: Ale Bůh ví, co děláme.
1: Then is the yoga.
0: Pak je to yoga.
1: Then your children, your families, your fathers, all will be take you to the Parabrahma, Pramatma, God.
0: Pak se k Bohu dostanete s celou svojí širokou rodinou, s dětmi, s předky.
1: And so you know, in this yoga, in daily life, I was here in 1999.

0: 1973.
1: Yeah.
0: A tady ve vaší zemi jsem poprvé přišel s jogou v roce 1973.
1: In Czechoslovakia there was a yoga more.
0: V Československu tady bylo yogi víc.
1: But Austria and Germany there was kombliss.
0: A v Rakousku, v Německu tam té jogy bylo málo.
1: But now there is very much, here is very much.
0: Ale teď se yoga cvičí v Rakousku, v Německu hodně, tady taky hodně.
1: So science is a good.
0: Takže věda je dobrá.
1: All what we got, our oxygens and everything was very good, what they said.
0: To, co jsme se dozvěděli o příjmu kyslíku a o tom,
1: it was very good for our body.
0: To bylo velice prospěšné pro naše tělo.
1: For our brain.
0: Pro náš mozek.
1: Everything.
0: To všechno.
1: But we have to come, please, all animals.
0: Ale je potřeba přijít k tomu, že prosím všechna zvířata.
1: And now you know nearly 2 years.
0: Víte, že teď už skoro 2 roky.
1: And many things the corona came.
0: Je to, co přišel COVID-19.
1: And why only coronas?
0: A proč jenom to?
1: Why not animals?
0: Proč tou chorobou trpí lidé a ne zvířata?
1: And it's the third time.
0: A už je to po třetí.
1: Because God. Animals went to the God.
0: Protože
1: zvířata, if you believe or not, I say.
0: Šli za Bohem, nemusíte tomu věřit, já to jenom tak říkám.
1: Animals say, God, please, what can we do? Do something.
0: A říkali, Bože, prosím, nějak nám pomoz. Co můžeme udělat?
1: God said.
0: A Bůh řekl.
1: I will not do.
0: Já to neudělám.
1: But you know that.
0: Ale víte,
1: they will do from themselves.
0: Že oni sami si to způsobí.
1: How many injections?
0: Kolik různých
1: injekcí? How many suffering?
0: Kolik utrpení?
1: What is the corona happens?
0: Co se všechno děje kolem?
1: And still we cannot.
0: Kolem toho covidu a ještě z toho nemáme pod kontrolou.
1: And yoga in daily life.
0: A yoga v denním životě.
1: Barikhatu pranam.
0: A sestava barikhatu pranam.
1: And brahmari pranayam.
0: A brahmari pranayama.
1: This one brahmari pranayama I tell you for all of you.
0: Tato jedna technika brahmari pranayama, o tu se s vámi podělím se všemi.
1: You will have after 1 month. Tell me what, how happy you became and how healthy and many things.
0: A když jeden měsíc budete cvičit, tak mi pak přijďte říct, jak jste ozdravěli, v čem vám pomohla.
1: And it is like you are sitting. Remain there.
0: A zůstaňte sedět tak, jak jste.
1: Little straight like this.
0: Jenom se napřímte trošku, yeah. Sedněte si zpříma.
1: And we have index fingers.
0: A máme ukazováčky.
1: And these two index we will put in
0: our ears. A těmi ukazováčky si zacpeme uši.
1: But.
0: Ale.
1: Not like this.
0: Ne, takto.
1: Not like this.
0: Ani lokty svěšené dolů.
1: Not like this.
0: Ani směrem nahoru.
1: Just like this.
0: Ale do stran.
1: And it should go in our fingers.
0: Needle.
1: The man, humans have long this.
0: A když mají dámy dlouhé nechty.
1: And women's not.
0: Aha, muži mají dlouhé nechty, ženy ne.
1: So please put this in your, don't go very too far, but when you so far goes, so that you will not hear from outside anything.
0: Čili pozor přitom na nechty, ať si neublížíte. Ucpeme si uši jemně, ale zároveň tak, abyste neslyšeli okolí.
1: And 5 times.
0: A 5krát.
1: First I will do.
0: Já to napřed udělám.
1: Then I will take hand out.
0: Potom si odendám ruce.
1: Then I said, did you understood?
0: Pak se vás zeptám, jestli jste to pochopili.
1: Yes. Then we do 5 times.
0: A když ano, tak to společně zacvičíme.
1: Only me now. You just listen.
0: Teď vy jenom poslouchejte a já budu cvičit.

0: Like this,
1: takže takto,
0: vibration will in both hemisphere.
1: Ta vibrace bude působit na obě hemisféry.
0: Many, many things, disease will go.
1: A mnoho chorob se tím vyléčí.
0: And when I will do like this, that time the sound should go from the ear and it will come to the brain, but to the outside, exactly sound should go like this.
1: A při tom bzučení můžete vnímat, jak ta vibrace jde z uší směrem nahoru do mozku, ale zároveň se to dá vnímat také přes nos směrem vzhůru.
0: And if it is moving this and left or something, then it means that something is one of the hemisphere is problem.
1: A pokud budete ten zvuk vnímat, jako by se přesouval zleva doprava a různě, tak to znamená, že to nemáte úplně vyvážené, že v té jedné polovině máte nějaký problém.
0: When if be like this, then you will see everyone, it is your brothers, your sisters, your mother, your grandmothers.
1: A když se vám to povede, tak potom budete vnímat všechny jako svoji vlastní rodinu.
0: The whole village, whole country.
1: Celou vaší vesnici, celou zemi.
0: I am like only sun.
1: Já jsem jako slunce.
0: And the sun has light for everyone.
1: A to slunce svítí pro všechny.
0: So that you will see when you yourself then you tell me or not.
1: A to uvidíte, můžete mi pak sami říct, jestli to tak máte nebo ne.
0: Till you will say like that you will go.
1: Čili když takto budete bzučet,
0: is good.
1: Tak to je dobré.
0: Or, then is, you know, this one brumri, you know, in the coming always with the flowers.
1: Bee.
0: Yeah.
1: A tak je to trošku jako včela, kdyby vzučela.
0: So one, she will go, it means it is only take this and take this and take this.
1: A když ta včela lítá a z toho jednoho květu na druhý a jenom si bere tam ten nektar tu a tam.
0: If you are a mother,
1: a když jste matka,
0: you should take all children is like your mother.
1: Tak byste to měla brát tak, že jste matkou všech dětí.
0: If you have father, you have all fathers, take them as a whole fathers.
1: Kdo je otec,
0: children.
1: Tak taky tak, všechny děti jsou jeho dětmi.
0: Brother is then all brothers.
1: A kdo je bratr, tak může
0: father
1: všechny,
0: is all father.
1: Všechny vnímat jako své bratry, sourozence.
0: Even our heart has two parts.
1: I naše srdce má dvě poloviny.
0: Brain have two parts.
1: Mozek má dvě poloviny.
0: Many things. So one is you and others for all.
1: Jedna ta polovina jste vy a ta druhá polovina jsou všichni.
0: So like this, you will feel.
1: Čili tak to budeme cvičit, ucítíte to
0: samé. Don't bite your teeth.
1: Nemějte stisknuté zuby.
0: Because someone's teeth is too is not good. Toothpaste gone out, then it will wrong.
1: Protože někdo třeba ty zuby nemá úplně v pořádku, nemá ten stisk úplně rovnoměrný.
0: There are techniques bite the teeth.
1: Jsou i techniky se stisknutými zuby.
0: And then
1: say,
0: because yesterday my dentist doctor put me inside.
1: A včera jsem byl na lékařském ošetření u zubařky. A
0: before was
1: Předtím to moje bzučení znělo
0: and
1: takto.
0: My dentist made me perfect and I was so like this. And when it was half, It was not good.
1: A moje paní doktorka zubařka to tak dokonale vyladila, že teď to zní takto
0: so
1: harmonicky.
0: Thanks to the doctor.
1: Takže děkuji paní zubařce.
0: Or open.
1: A nebo můžete mít otevřené čelisti.
0: Don't bite.
1: Nestisknuté zuby.
0: But then always breath vibration should go through here.
1: Ale stále přitom vnímejte, že ta vibrace stoupá vzhůru do mozku.
0: So.
1: Takže?
0: Five times.
1: Pětkrát.
0: Deep inhale.
1: Hluboký nádech.

0: Very good.
1: Velmi dobře.
0: Thank you.
1: Děkuju vám.
0: Is it good for your brain?
1: Je to dobré pro váš mozek?
0: For language?
1: Pro vyjadřování?
0: For peace?
1: Pro mír?
0: Balance?
1: Vyváženost?
0: Also you can give to your husband or your wife.
1: Také to můžete naučit manželku nebo manžela.
0: Grandfather, grandmother.
1: Dědečka, babičku.
0: Or children.
1: Nebo děti.
0: It makes, it cleans everything.
1: A všechno to pročišťuje.
0: It is something all by dirt gone.
1: Jako všechny ty nečistoty to rozpustí.
0: But if you are not good for your neighbor.
1: Ale pokud máte nějaké neschody se sousedem.
0: This neighbor is not good.
1: A tenhle můj soused je hrozný.
0: Then it is going negative vibration.
1: Tak je to určitá negativní vibrace.
0: But this vibration other goes to you.
1: Ale ta negativní vibrace se vám vrací nazpátek.
0: So I know you are many yogis.
1: Vím, že mnoho z vás je jogínů.
0: Some who came the first.
1: Někteří jsou tady poprvé.
0: So you should go to yoga practicing yoga in daily life.
1: Takže byste měli začít chodit cvičit jogu v denním
0: životě.
1: So
0: where we are here.
1: A když jsme tady.
0: Sri Swami Madhavananda World Peace Council.
1: Tak ta světová rada míru Sri Swamiho Madhavanandy.
0: Is from Austria we began.
1: Začala v Rakousku.
0: And everywhere now.
1: A teď je všude po světě.
0: It is United Nations.
1: Je součástí OSN.
0: And so many yogas over there.
1: A máme mnoho jogových programů v té souvislosti.
0: Wish you all the best.
1: Přeju vám všechno nejlepší.
0: And our dear Dr. Martin.
1: A pan doktor Martin.
0: We thank you very much.
1: Děkujeme panu doktorovi Martinovi.

0: श्रीदेवपुरी स महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, अलकपुरी जी महादेव की, सनातन धर्म की। गुड इवनिंग एंड ब्लेसिंग ऑफ देवपुरी जी।
1: Dobrý večer a požehnání Devpurijiho.
0: Here in this hall and those who are with us through my webcast.
1: Vám v této hale i vám, kteří jsou s námi skrze internet.
0: Blessing for you also.
1: I vám požehnání.
0: It is said.
1: Říká se.
0: Every day is a glorious day.
1: Každý den je slavný den.
0: There is no bad day.
1: Nejsou žádné špatné dny.
0: There are bad events.
1: Jsou špatné události.
0: Not in that way, but some accident and something.
1: Ne tak, ale nějaké nehody a tak dále.
0: Sorry. In different culture.
1: V různých kulturách.
0: Every day is something great.
1: Každý den je něco jiné velkého.
0: Every day is worshipped.
1: Každý den je uctíván.
0: And every day is a new day for us. Every day is a birthday for us.
1: Každý den je pro nás novým dnem. Každý den je pro nás narozeninami.
0: Now today is the also the anniversary of Devpuriji.
1: Dnes je také výročí Devpurijiho.
0: Mahasamadhi anniversary.
1: Výročí jeho Mahasamadhi.
0: It's nearly 75 years ago.
1: Bylo to téměř 75-80 lety.
0: Definitely. We who adore, we are sad.
1: My, kdo ho uctíváme, jsme určitě smutní.
0: Also when our parents, friends pass away, we are sad.
1: Když naši rodiče nebo také přátelé, když odejdou, tak jsme smutní.
0: And not only humans.
1: A nejen lidé.
0: But also our house pet dies.
1: Ale když třeba náš domácí mazlíček zemře.
0: We are sad.
1: Tak jsme smutní.
0: Suddenly you come at home and you don't see your house pet.
1: Přijdete domů a najednou už tam toho to zvířátko nemáte.
0: It's missing.
1: Chybí vám.
0: Your cat.
1: Vaše kočka.
0: You know how

0: How happy and friendly cat is when you come at home.
1: Víte, jak šťastná a přátelská je kočka, když se přijdete domů.
0: Or a dog.
1: Nebo pes.
0: He hugs you before your wife or husband.
1: Ten vás obejme ještě dřív než váš partner. Manžel, manželka.
0: All. Even you see we have so many cows in Jordan, about 800-900 cows.
1: A víte, v Jordanu máme hodně kráv, asi 800 nebo 900 kráv.
0: And when you come there, they are happy.
1: A když tam přijdete, tak jsou šťastné.
0: They run towards you.
1: Běží k vám.
0: Be careful.
1: Tak si buďte, dávejte si pozor.
0: But they think you brought something good.
1: Myslí si, že jste jim přinesli něco dobrého.
0: When you come at home.
1: Když přijdete domů.
0: And you have nice plants.
1: Máte krásné květiny.
0: How beautiful and they are happy.
1: I oni jsou šťastné, oni jsou krásné.
0: When they are thirsty, they are happy that you will give water.
1: Když mají žízeň, tak jsou šťastné, že je zalijete.
0: And morning they want to surprise you.
1: A ráno vás chtějí překvapit.
0: Opens beautiful blossoms.
1: A otevřou, rozkvetou, otevřou krásný květ.
0: So even the plants are happy.
1: Dokonce i květiny, rostliny jsou šťastné.
0: And even your furniture is happy.
1: Dokonce i váš nábytek je šťastný.
0: So furniture also needs love, care.
1: I nábytek potřebuje lásku, péči.
0: So this creation has a beauty.
1: Toto stvoření má krásu.
0: And that beauty needs care.
1: A ta krása potřebuje péči.
0: And when it's gone, we are missing.
1: A když odejdou, tak nám chybí.
0: Of course you are not attached to the plastic for chairs when broken you throw it.
1: Samozřejmě nejste připoutaný k plastové židli, tady se rozlomí, tak ji vyhodíte.
0: But there are some chairs which has great value.
1: Ale jsou židle, které mají velkou hodnotu.
0: And it is said who sat on that chair.
1: Říká se, že ten, kdo seděl na té židli,
0: has more values.
1: Má ještě větší hodnotu.
0: Paramhansa Yogananda said.
1: Paramhansa Yogananda řekl.
0: Anything touches your Gurudev.
1: Cokoliv, čeho se dotkne váš Gurudev.
0: Keep it.
1: To si nechte.
0: Because one day will come.
1: Protože přijde den.
0: That he or she is not here.
1: Kdy on nebo ona už tady nebude.
0: But you are proud that it was her or his blessing was there.
1: Ale vaše hrdost na to, že on tohle a tohle požehnal.
0: The Gandhiji shoes,
1: Gandhijiho boty,
0: Gandhiji's the eyeglasses,
1: Gandhijiho brýle,
0: they were sold very expensive.
1: Ty prodali velice draze.
0: You know Lady Diana?
1: Znáte Lady Dianu?
0: When she was alive, was different situation.
1: Když byla naživu, tak to byla jiná situace.
0: And as soon as she died,
1: a jakmile zemřela,
0: was a different situation.
1: Tak to zase bylo jinak.
0: Then they saw how nice person she was.
1: Teprv pak ukázali, jak to byla milá osoba.
0: How generous she was.
1: Jak štědrá byla.
0: And how many flowers came to her grave.
1: A kolik květin se sešlo na jejím hrobě.
0: And just few days before.
1: A jenom před pár dny.
0: They put her in the magazines.
1: Jí dávali do novin.
0: And lot of allegations.
1: A měla mnoho těch obvinění proti sobě.
0: Immediately after death,
1: ale
0: all they forgot.
1: Po smrti bylo všechno zapomenuto.
0: And even her dresses were in museums and sold very expensive.
1: A dokonce i ty její šaty byly vystaveny v muzeích a byly draze prodávány.
0: Similarly for us also.
1: A podobně je to i pro nás.
0: What was used by Mahaprabhuji, Devapuriji, Holy Guruji.
1: To, co používal Mahaprabhuji, Devapuriji, Holy Guruji, to je nám drahé.
0: One should know the value of, because it's not a value of the money.
1: Měli bychom je tu hodnotu, to není hodnota peněz.
0: But value of that personalities.
1: Je to hodnota té osobnosti.
0: So everything in this creation.
1: Všechno v tomto stvoření
0: is a creation of beauty.
1: Je výtvorem krásy.
0: Again, Paramhansa Yogananda said one song.
1: A opět Paramahansa Yogananda zpíval jednu píseň.
0: Oh God, beautiful.

0: O překrásný Bože.
1: In the forest, in the mountains,
0: v lesích, v horách,
1: in the meadows,
0: na loukách,
1: and the desert,
0: a na pouštích.
1: O God, beautiful.
0: O překrásný Bože.
1: In the trees,
0: ve stromech,
1: and flowers,
0: v květinách,
1: rivers and ponds,
0: v řekách a v jezerech,
1: and the ocean, O God, beautiful.
0: Oceánu, o krásný Bože.
1: In the clouds and the sky,
0: na obloze a v mracích.
1: So everything, this is a beautiful, O God, beautiful.
0: Vše krásné, o Bože krásy.
1: In that you see, or we see, the beauty of the Creator, the God.
0: V tom všem vidíme krásu Stvořitele, krásu Boží.
1: So nothing is ugly.
0: Nic není ošklivého.
1: Nothing is dirty.
0: Nic není špinavého.
1: Nothing.
0: Jedna věc je špatná.
1: Our thinking.
0: Naše smýšlení.
1: Before we judge negative.
0: Než někoho negativně odsoudíme.
1: Before that.
0: Předtím.
1: That negative awakes in us.
0: Ta negativita se probudí v nás samých.
1: And it goes through our heart and our intellect.
0: A projde na ústa.
1: That dirt is coming.
0: Přijde ta špína.
1: As a negative.
0: Jako negativita.
1: If you wouldn't judge that, it's beautiful.
0: Kdybyste to neodsuzovali, to bylo by to krásné.
1: So first bad energy, bad thought is within us.
0: První negativní energie, negativní myšlenky jsou v nás.
1: So God save us from this.
0: Tak Bože, zachraň nás před tím.
1: God protect from this.
0: Bože, ochraň nás před tím.
1: Well, we are sad.
0: Takže my jsme smutní.
1: Something is broken.
0: Něco se rozbilo.
1: Or someone died.
0: Nebo někdo zemřel.
1: But there are different things.
0: Ale jsou různé věci.
1: It is said.
0: Říká se.
1: That sense does not express the sadness.
0: Že svědci nevyjadřují smutek.
1: Why?
0: Proč?
1: Because atma is immortal.
0: Protože atma je nesmrtelné.
1: And if you have atma jnana,
0: a pokud máte atma jnana,
1: then you are not sad.
0: Tak nejste smutní.
1: If you are attached only to the form and you have no atma jnana of that atma.
0: Ale pokud jste připoutáni jenom k podobě a nemáte žádnou atma jnanu, poznání atma,
1: then we are sad.
0: Pak jsme smutní.
1: So when, if any saint, sadhu, passes away, not died, passed away.
0: Potom, když nějaký světec sádhu odejde, nezemře, odejde.
1: We don't write sad news.
0: Nepíšeme, že je to smutná zpráva.
1: But also we don't write happy news.
0: Ale také nepíšeme, že je to šťastná novinka, šťastná zpráva.
1: But it is said.
0: Ale říká se.
1: That he or she became one with Brahman.
0: Že on nebo on se stal zajedno s Brahmanem.
1: That light merges into the light, atma in the atma.
0: Že světlo se spojilo se světlem, atma s paramatma.
1: Brahmalina. Brahmalin means became one into the Brahman.
0: Brahmalin znamená, že se stal jedno v Brahmanu.
1: And you are sad for that one.
0: A vy jste kvůli takovému smutní?
1: Who became Brahman?
0: Kdo se stal Brahman?
1: This is one thing.
0: To je jedna věc.
1: Second, there are different rituals.
0: Za druhé jsou určité rituály.
1: In every religion,
0: v každém náboženství, v každé kultuře.
1: And it's correct according to them.
0: A podle nich je to v pořádku.
1: So in sannyas or in Indian sadhus, our tradition.
0: A podle sanyasi, podle indických sadhů, podle jejich tradice.
1: We celebrate called Shodshi Bhandara.
0: My oslavujeme tento svátek.
1: Shodshi means 16.
0: A to znamená 16.
1: On 16th day.
0: Na 16. dne.
1: They give Bhandara.
0: Dají Bhandaru.
1: Or invitation.
0: Nebo pozvání.

0: eating,
1: k jídlu.
0: And everyone gets Saul and something.
1: Každý dostane nějakou šálu a něco.
0: And that time we call Pushpanjali.
1: A pak tomu říkáme takto.
0: So we don't express our sorrow, sadness.
1: Nevyjadřujeme svůj smutek, svůj žál.
0: But we express our devotion.
1: Vyjadřujeme svoji oddanost.
0: Our thankfulness.
1: Naši vděčnost.
0: And that's called Pushpanjali. Pushpa means flowers.
1: Pushpa znamená květinu.
0: Pushpanjali means dedication.
1: Anjali znamená obětovat, zasvětit.
0: When you go to the graveyard,
1: když vyjdete na hřbitov,
0: you bring the flowers.
1: I vy přinášíte svou květiny.
0: That is your thankfulness.
1: To je vaše vděčnost.
0: And you are offering as your love or devotion the flowers.
1: A vy jí tam nabízíte, odevzdáváte jako svoji lásku nebo oddanost.
0: Why 16 days?
1: A proč 16. den?
0: This is very significant.
1: To je velice významné.
0: Because this is called 16 siddhis.
1: Protože tomu se říká 16 siddhi.
0: So those who achieve this 16 siddhis.
1: Ti, kdo dosáhli těchto 16 siddhi.
0: That is really became Brahman.
1: Ti se opravdu stali Brahman.
0: And 16 days is the day change of the moon.
1: A těch 16 dní je také doba, kdy se změní měsíc.
0: This is from the full moon till dark moon and again the new moon.
1: To je od úplňku k temnému měsíci a opět nový měsíc na růstu.
0: That's called 16 kala.
1: Tomu se říká 16 kala.
0: Kala means,
1: a to znamená
0: happening, changing.
1: To, co se stává, to, co se děje, to, co se mění.
0: So the moon is growing day by day.
1: A ten měsíc narůstá den
0: za
1: dnem.
0: This is called the 16 kala in moon.
1: A tomu se říká těch 16 kala měsíce.
0: So the moon is very significant.
1: A tak měsíc má velký význam.
0: And that's what Bhagavan Krishna said.
1: A proto Bhagavan Krishna řekl,
0: I enter into the vegetation.
1: Já vstupuji do rostlinstva.
0: As a nectar,
1: jako nektar,
0: to the moonlight,
1: skrze měsíční světlo.
0: Sun gives the life,
1: slunce dává život.
0: Sun gives the strength,
1: slunce dává sílu.
0: But the sweetness,
1: ale onu sladkost,
0: in the herbs,
1: v bylinách,
0: in everything,
1: ve všem,
0: is coming through this moonlight.
1: Přichází skrze měsíční světlo.
0: It is very gentle moonlight.
1: Je to velice
0: that is the sweetness coming in.
1: Jemné měsíční světlo a skrze něj přichází sladkost.
0: And these are the 16 different colors.
1: A je to těch 16 různých kala.
0: So there are different kind of energy.
1: Jsou různé druhy energie.
0: And different kinds of development.
1: A různé druhy rozvoje.
0: And many expertise.
1: A mnoho odborníků.
0: They plant and something when the moon is new.
1: Tak sází nové rostliny, když je nový měsíc.
0: A growing moon.
1: Když je rostoucí měsíc.
0: And that it is said many made experiment, I don't know.
1: Přibývající měsíc a řekli mi mnozí to vyzkoušeli.
0: If you put your vegetables or flowers or crops on the new moon,
1: že pokud zasadíte svoji zeleninu, svoje plodiny na nový měsíc,
0: it will have less bugs on it.
1: Tak na něm bude méně brouků, méně parazitů.
0: Because day by day the immunity is developing in that plant.
1: Protože každým dnem jim zrůstá imunita těch rostlin.
0: So someone told a telling.
1: Tak někdo mi řekl.
0: It was when an Austrian farmer.
1: Jeden rakouský sedlák.
0: And he cuts a tree as a Christmas tree. On that new moon.
1: Že on si uřízne vánoční stromeček právě na nový měsíc.
0: And that needle tree.
1: A tohle ten jehličnatý strom.
0: Doesn't lose the needles.
1: Potom neopadávají ty jehličky.
0: And he saw in one documentary film.
1: A natočil to v jednom dokumentárním filmu.
0: Many years Christmas trees he was preserving.
1: Jak každý rok vlastně takhle mu ten vánoční strom vydrží.
0: And he still needles was on it.
1: a pořád vlastně neopadal.
0: And those trees were cut it after the full moon day.
1: A ty stromky, které byly uřezány po úplňku.
0: Yeah, whole room is full of the needles of the Christmas tree.
1: Pak pln máte
0: for the Christmas tree.
1: Plný pokoj těch spadaného jehličí.
0: So this is a science.
1: Tohle to je věda.
0: If you believe or not.
1: Ať už tomu věříte nebo ne.
0: That is everything in this nature.
1: Všechno v téhle přírodě.
0: Balanced by all elements and planets.
1: Všechno je to vyváženo, všechny prvky, všechny planety.
0: Similarly, for our health.
1: A podobně pro naše zdraví.
0: For our spiritual development.
1: Pro náš duchovní rozvoj.
0: We shall observe those days.
1: Bychom měli si všímat, měli bychom následovat tyto dny, kdy se postít.
0: What kind of mantras or ceremonies you should do?
1: Jaké mantry, jaké obřady byste měli dělat?
0: It's a great pity.
1: Je velká škoda.
0: That is modern religions.
1: Že tato moderní náboženství.
0: They forgot all the beautiful cultural and spiritual rituals.
1: Že zapomněli na všechny ty krásné kulturní a duchovní rituály.
0: And that's why we are suffering.
1: A proto trpíme.
0: Human are nothing more than like vegetation.
1: Lidé nejsou nic víc než stejně na tom jako ta vegetace.
0: Our trees, forest is influenced exactly like our life.
1: Život stromů, lesů je ovlivňován úplně stejně, jako je ovlivňován náš život.
0: The four seasons doesn't change only in vegetation.
1: Čtyři roční období se nemění jenom pro rostlinstvo.
0: But in our body too.
1: Ale i v našem těle.
0: Our blood is changing.
1: Naše krev se mění.
0: And that's why it is advised that end of one season, one week period, advised or recommended to make sang prakshalan.
1: A proto se doporučuje, proto jaká rada, když končí jedno období a začíná další období v tom týdnu, si udělá chang prakshalanu.
0: Between you can do.
1: Mezi tím také můžete.
0: But not that benefit you will get.
1: Ale nezískáte z toho tolik účinku, užitku.
0: So, in the same way.
1: A stejným způsobem.
0: It is when someone passes away.
1: Když někdo odejde.
0: Yes, doesn't matter how it is.
1: Ano, je jedno, jak už to je.
0: But we are sad.
1: Ale my jsme smutní.
0: If Devpriji will be here.
1: Kdyby tu Devpriji byl.
0: I think.
1: Já si myslím.
0: I would somehow make him to come to Europe.
1: Tak já bych ho nějak přinutil přijet do Evropy.
0: Yeah. And if he don't like from aeroplane he will just go out.
1: A kdyby se mu to v letadle nelíbilo, tak by jenom vystoupil.
0: Because he could go through any material.
1: Protože on mohl projít jakýmkoliv jakoukoliv hmotou.
0: And he said, what are you doing?
1: A já bych říkal, co to děláš?
0: I'm going. We don't have that siddhi.
1: My takovou siddhi nemáme.
0: But he had.
1: Ale on ji měl.
0: So Devpriji had a great light. Blessings, spiritualities, siddhis, powers, whatever you call.
1: Tak Devpriji byl veliké světlo, měl velikou sílu, moc, siddhi, jakkoliv tomu říkáte.
0: When he passed away.
1: A když odešel.
0: And same day he appeared on several places.
1: Tak toho dne se objevil na několika místech naraz.
0: And he had his samadhi there.
1: A tam měl samadhi.
0: Few places round the mount. Abu.
1: Na několika místech kolem hory Abu,
0: which is border of Rajasthan, Gujarat,
1: která je na hranicích mezi Rajasthanem a Gujaratem.
0: Mount Abu is very spiritual.
1: Hora Abu je velice duchovní.
0: Exactly spiritual like Himalaya.
1: Stejně duchovní jako Himalaya.
0: Many siddhas are still living there, thousands of years old.
1: I teď tam žije mnoho siddhů, kteří jsou tisíce let staří.
0: Their material body. Is purified.
1: Jejich materiální tělo je pročištěné.
0: They are only living in karan sharira.
1: Oni žijí jenom v karan sharira.
0: We can't see them.
1: My je nevidíme.
0: But if we are lucky,
1: ale pokud máme štěstí,
0: they can materialize.

0: materialize for a while in front of us.
1: Mohou se před námi na okamžik zmaterializovat.
0: They know what I'm saying.
1: Oni vědí, co teď říkám.
0: And they know who is sitting and listening.
1: A oni vědí, kdo tu sedí a poslouchá.
0: Yes.
1: Ano.
0: We are in their shelter.
1: My jsme pod jejich ochranou.
0: You know, you used to say sometimes, Big Brother is watching.
1: Víte, někdy se říkává, že velký bratr se dívá.
0: So Big Master is watching.
1: No a tak ten velký mistr se dívá.
0: So Dev Puriji is with us here.
1: A tak Dev Puriji je tu s námi.
0: And you know, there's one letter I told you.
1: Víte, řekl jsem vám jeden dopis.
0: Holy Guruji was sitting and doing his mala meditation in Jaipur ashram.
1: Holy Guruji seděl v Jaipurském ashramu a dělal tam svou meditaci, svoji málu.
0: And he suddenly came, Dev Puriji came to Holy Guruji.
1: A najednou Dev Puriji přišel k Holy Gurujimu.
0: Holy Guruji stood up.
1: Holy Guruji se postavil.
0: And had no words to say.
1: A neměl, nenacházel slova, co by měl říci.
0: If he come, we will be paralyzed. Paralyzed.
1: Kdyby přišel, my bychom byli paralyzováni.
0: We don't know what to say.
1: My bychom nevěděli, co říct.
0: Like Krishna was hungry.
1: Tak podobně jako Krishna měl hlad.
0: And he went to the Vidur's house.
1: A šel k Vidurovi do domu.
0: Though the Kauravas, Duryodhanas,
1: i když Kurovci Duryodhana,
0: they prepared very delicious food.
1: Připravili velice lahodné jídlo.
0: Many, many different dishes.
1: Mnoho různých varieties. Podů, různých jídel.
0: But Krishna didn't accept.
1: Ale Krishna to nepřijal.
0: Because Duryodhana, he made this selfishly.
1: Protože Duryodhana to udělal sobecky.
0: Somehow to make Krishna to be in their side.
1: Aby protože chtěl získat nějak Krishnu na svou stranu.
0: And Krishna said, I'm neither on your side. Nor Arjuna's side.
1: A Krishna řekl, já nejsem ani na tvé straně, ani na Arjunově straně.
0: I am on the side of the dharma.
1: Já jsem na straně dharmy.
0: The justice.
1: Spravedlnosti.
0: And left the house.
1: A odešel z toho domu.
0: And he went to the Duryodhana.
1: A on šel.
0: Small house.
1: K Vidurovi do jeho malého domku.
0: He said, was sitting there. Vidur came.
1: A on tam
0: seděl. Wife came.
1: Přišla tam jeho žena i Vidura.
0: And Krishna said.
1: A Krishna řekl.
0: To Vidura's wife.
1: Vidurově manželce.
0: Because the sister-in-law.
1: A on říkal, že je to jeho.
0: So Krishna said to her, I'm hungry.
1: Teta, on říkal, já mám hlad.
0: So she ran and brought the banana.
1: Tak ona běžela a přinesla mu banán.
0: She said, I will cook, but till that you can eat some banana.
1: A říkal, já ti uvařím, ale zatím si můžeš dát tady ten
0: Vidura
1: banán.
0: Vidura is sitting.
1: A Vidura tam sedí.
0: And she sat near the Krishna.
1: A ona si sedla poblíž Krishny.
0: And she peels the banana.
1: A ona loupe ten banán.
0: And want to give banana to Krishna.
1: A chce ten banán dát Krishnovi.
0: But she was also completely paralyzed.
1: A ona byla taky úplně paralyzovaná, úplně
0: stuhla. She was eating banana and giving this banana skin to Krishna.
1: A tak ona jedla ten banán a Krishnovi dala tu slupku od banánu.
0: That's a love.
1: Taková je láska.
0: That is pure innocent love.
1: Taková je čistá nevinná láska.
0: And Krishna was eating.
1: A Krishna to jedl.
0: And Vidura said, "What are you doing?"
1: A Vidura říkal, co to děláš?
0: And she said, "Oh God."
1: A ona říká, oh bože můj.
0: Then she changes banana.
1: No a tak to vyměnila.
0: Krishna said, "No, no, sister."
1: Ale Krishna říká, ne, ne, sestro.
0: That taste which is in banana skin.
1: Ta chuť, která je v té slupce banánu,
0: is not in that fruit.
1: Ta není v tom, té dužině, v tom ovoci.
0: It is so sweet.
1: Je tak sladká.
0: So tasteful.
1: Tak plná chuti.
0: Because that is the real love.
1: Protože to je skutečná láska.
0: A real offer.
1: To je skutečná oběť.
0: So it is many times.
1: A tak mnohokrát.
0: So Dev Puriji appeared.
1: Dev Puriji se zjevil.
0: And Holy Guruji said.
1: A Holy Guruji řekl.
0: Lord.
1: Pane.
0: How great it is

0: That you are here, I'm blessed.
1: Jak je to skvělé, že jsi tady, jsem požehnán.
0: And Dev Puriji said.
1: A Dev Puriji řekl.
0: To Holy Guruji.
1: Holy Gurujimu.
0: I am going to Mahesh.
1: Já jdu za Maheshem.
0: To Europe.
1: Do Evropy.
0: But on the way I saw you sitting here.
1: Ale cestou jsem tě viděl tady, jak sedíš.
0: So just to bless you.
1: A tak jenom abych ti požehnal.
0: And he left.
1: A odešel.
0: Because in that letter Holy Guru is writing, I have the letter, black and white.
1: A Holy Guru to takto napsal v dopise, já ten dopis ještě mám, černé na bílém.
0: Blue and green. Green letter and blue.
1: Modré na zeleném, zelený dopis a modrý inkoust.
0: That I'm going to Mahesh to help him.
1: Já jdu za Maheshem, abych mu pomohl.
0: So I'm sure.
1: A tak já jsem si jistý.
0: That Dev Puriji is with us.
1: Je Dev Puriji je tady s námi.
0: I have done nothing.
1: Já jsem neudělal nic.
0: I'm not capable.
1: Já nejsem schopen.
0: All his success is not mine.
1: Všechen ten úspěch není můj.
0: Is he?
1: Je to on.
0: Dev Puriji.
1: Dev Puriji. Mahaprabhuji.
0: That's called Guru Kripa.
1: Tomu se říká Guru Kripa.
0: That's called the blessing.
1: Tomu se říká požehnání.
0: That's called the divine energy of the Gurudev.
1: Tomu se říká božská energie Gurudeva.
0: So he's always with us.
1: On je vždycky s námi.
0: Doesn't matter where we are.
1: Ať jsme kde jsme.
0: We don't see.
1: My to nevidíme.
0: But he or they can see us.
1: On nebo oni nás mohou vidět.
0: But you have to be that one who can attract him.
1: Ale musíte být ten, který ho dokáže přivábit.
0: You have to be that flame.
1: Musíte být tím plamenem.
0: That many moths will come.
1: Ke kterému se slétá mnoho můr.
0: You are not going to invite them. Come, I'm light here.
1: Ne, nemůžete je pozvat, tak řeknete tady jsem, tak přijď.
0: But in reality.
1: Ale ve skutečnosti.
0: That flame, light goes to invite them.
1: Tento světlo plamene je zve.
0: But they don't know that this inviting.
1: A oni nevědí, že je to zve.
0: They see and they come.
1: Oni jenom to vidí a přijdou.
0: So God loves us more than we could imagine.
1: Bůh nás miluje víc, než si dovedeme představit.
0: But if you distance,
1: ale pokud vy udržujete vzdálenost,
0: then there's a darkness.
1: Pokud vy odstoupíte, potom je tu temnota.
0: So if it is a nectar, a nectar means Amrita. Amrita means immortality.
1: Nektar znamená amrita. Amrita znamená nesmrtelnost.
0: And those great saints are immortal.
1: A tito velcí světci jsou nesmrtelní.
0: So they never die.
1: Nikdy nezemřou.
0: They never went away.
1: Nikdy neodešli.
0: They are here and there.
1: Jsou tady i tam.
0: They are everywhere.
1: Jsou všude.
0: Where you remember.
1: Když si na ně vzpomenete.
0: They are with us.
1: Tak jsou s námi.
0: That is called the blessings.
1: A tomu se říká požehnání.
0: That's called divine energy.
1: Tomu se říká božská energie.
0: So in this way.
1: A tímto způsobem.
0: We don't say out of sadness.
1: Neříká, nemluvíme ze smutku.
0: But still we are in the physical body.
1: Ale pořád my jsme ve fyzickém těle.
0: Doesn't matter how much you will do.
1: Ať děláme, co děláme.
0: How much you think I am Brahmgyani?
1: Ať si myslíte, kolik si myslíte, jaký jsem Brahmgyani.
0: I am detached, I am not sad.
1: Já jsem odpoutaný, já nejsem smutný.
0: But if something happens.
1: Ale když se něco stane.
0: Still this physical heart.
1: Pořád toto fyzické srdce.
0: Has the love.
1: Má lásku.
0: Attachment.
1: Připoutanost.
0: So definitely we are sad in some way.
1: Takže my jsme svým způsobem určitě smutní.
0: But not in that way.
1: Ale ne tak.
0: That always may people think. So when Mahaprabhuji passes away.
1: Tak když Mahaprabhuji odešel.
0: And Dev Puriji passed away.
1: A Dev Puriji odešel.
0: And Mahaprabhuji was sitting in ashram.
1: Mahaprabhuji seděl v ashramu.
0: And Mahaprabhuji called the Holy Guruji.
1: Mahaprabhuji zavolal Holy Gurujiho.
0: And said, "Now Dev Puriji is going to Shivloka."
1: A říká, teď Dev Puriji jde do Shivloky.
0: And Mahaprabhuji said, "Madhav, write down."
1: A Mahaprabhuji řekl, Madhav, zapiš to.
0: One bhajan.
1: Zapiš jeden bhajan.
0: And that bhajan is in Marwari language.
1: A ten bhajan je v marwarštině.
0: Said,

0: Sabha. This bhajan I will translate you one day.
1: Tento jedno vám tento bhajan přeložím.
0: That is full of feeling.
1: Je plný citů.
0: Though Mahaprabhuji is Mahaprabhuji.
1: I když Mahaprabhuji je Mahaprabhuji.
0: But suddenly

0: Oh my Gurudev.
1: Oh můj Gurudevo.
0: Why you separated?
1: Proč jsi odešel?
0: Why you went away? Proč jsi disappear?
1: Proč jsi zmizel?
0: In this time.
1: Této chvíli.
0: Jagdarya athang jal bharya. This worldly ocean.
1: Tento
0: is endless and deep.
1: Samsara je oceán.
0: And our body is the boat.
1: A naše tělo je člun.
0: And still we are alive.
1: A my jsme pořád naživu.
0: How we will continue our life without thee, O my Lord.
1: Jak budeme pokračovat ve svém životě bez tebe, O můj pane?
0: And therefore.
1: A proto.
0: After that, Mahaprabhuji said.
1: Potom Mahaprabhuji řekl.
0: Take me with.
1: Vezmi mě sebou.
0: Let me come with you.
1: Dovol mi jít s tebou.
0: Beautiful bhajan.
1: Krásný bhajan.

0: श्री दीप नारायण भगवान देवपुरी समादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की गंगा मैया की
1: जय
0: यमुना मैया की
1: जय
0: नर्मदा मैया की
1: जय
0: सत्य सनातन धर्म
1: जय
0: गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी दीज आर द होली रिवर्स एंड दे ऑल फ्लोस इन द होली लैंड इंडिया
2: a oni všechny plují plynou ve svaté zemi Indii.
0: Our adoration to our Sadguru Dev.
2: Takže naše úcta našemu Sadguru Devovi.
0: Our Siddhapeetha Parampara.
2: Naší Siddhapeetha Parampara.
0: We are all under the shelter of this Gadi, the seat of the Siddhapeetha Parampara.
2: My jsme všichni pod ochranou tohoto Gadi, tohoto trůnu naší Siddhapeetha Parampara.
0: And we are sitting in this boat of the satsang.
2: A sedíme na onom člunu, na oné lodi satsangu.
0: Definitely we will go to that loka.
2: A určitě půjdeme do té loky.
0: So read the Lila Amrit.
2: Proto čtěte Lila Amrit.
0: And you will know what is Mahaprabhuji.
2: A budete vědět, kdo je to Mahaprabhuji.
0: What is Devpuriji.
2: Co je Devpuriji.
0: And what is Guruji.
2: A co je Guruji.
0: All his thoughts.
2: Všechny jeho myšlenky.
0: Were the wisdom from Brahmaloka.
2: Bylo moudrostí Brahmaloka.
0: All his bhajans beautiful.
2: Všechny jeho překrásné bhajany.
0: But still there was a longing.
2: Ale přesto tam pořád byla touha.
0: As soon as we have body, as long as we have the body.
2: Dokud máme tělo,
0: we will have longing.
2: Budeme mít touhu.
0: Because that love is without borders.
2: Protože ta láska je bez hranic.
0: We can't fulfill.
2: A my nemůžeme naplnit.
0: But still we have hope.
2: Ale pořád máme naději.
0: So Guruji said.
2: A proto Guruji řekl.

0: भगवान की।
1: So, rest for tomorrow.
2: Tak zbytek bude zítra.
1: Bless you all.
2: Všem vám žehnám.
1: And tomorrow our webcast will be again 11 o'clock.
2: A zítra náš přenos na internetu bude opět v 11 hodin.
1: You have vihar. Achar, vichar, vihar, ahar. Tomorrow you have vihar.
2: A zítra máte vihar.
1: Beautiful.
2: Krásný.

0: It's something beautiful.
1: Něco krásného.
0: I will give you tomorrow.
1: Zítra vám dám.
0: Today I can't give you.
1: Dnes vám to dát nemohu.
0: Yes, he will say, oh, so beautiful.
1: A budete říkat, aha, tak krásné.
0: Vihar.
1: Vihar.
0: I will tell you tomorrow.
1: To vám řeknu zítra.
0: Give you tomorrow.
1: Zítra vám to dám.
0: What?
1: A co?
0: Vihar. Achar, vichar, ahar and vihar. These are four.
1: Toto jsou čtyři. Tyto čtyři.
0: And all these four I give you tomorrow presents.
1: A všichni ty čtyři vám zítra dám.
0: Today prasad halva was enough.
1: Dnes už stačil ten halva prasad.
0: Oh.